i když pořád jdeme vejš. Nejsem na dobrý zvyklej, mám ho furt, nejsem fix zlej. Oddaluju si to pixelama, veřet nebo tím, že o tom píšu esej. Zdalo se mi, že už nemám ani tebe.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový svět. Světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
9: Express. Music first.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
13: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
15: V tom musí být celá liška.
16: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
15: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
16: Děkuju.
17: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
18: Jsme energie tohoto města.
19: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Music. First.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí či ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. V Bratislavě se narodila siamská dvojčata, informovala média s odvoláním na mluvčí Bratislavského národního ústavu dětských chorob. Mluvčí zdravotní stav novorozenců neupřesnila. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohráli ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo. Porážka znamená v play-off papírově těžšího soupeře, navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů. Počasí bude dnes zataženo oblohou, během dne, respektive dopoledne s deštěm, odpoledne od západu bude proměnlivá oblačnost, budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Teploty nás čekají od 16 do 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Já jsem si dala blbě mikrofon.
1: Ne, ty jsi to nedala vůbec.
3: No já jsem tady potom zjistila, že zase, no to je jedno, to by vás nezajímalo. Pěkné středeční ráno s datem 10. června. Ahoj, 7 hodin, 2 minutky. K tomu, já jsem byla dneska nějaká vyjevená, že už je středa. Mhm. Že to nějak jako rychle utíká a že mám najednou před sebou už jenom tak nějak jako dnešek, kdy musím jít k zubaři. Pak no. Večer se jdu stříhat, takže to mám úplně nabitej den. A potom už jakoby najednou...
1: Najednou bude čtvrtek.
3: Najednou se to strašně to... Ve čtvrtek máme vždycky spoustu práce, že jo?
1: A to Vašku, máme ještě prodloužený.
3: Topíšeme topku, trendy, ještě máme čtvrtek, pátek, o hodinu díl, protože někdo...
1: Se rozhod,
3: že si pojede na Rock for People. Nebudeme jmenovat, to zjistíte, až tady nebude, že jo?
1: Až tady Michala nebude.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tohle byly Nothing But Thieves a Evolution 7 na 10 minut. Je středa 10. června. Kitty mají dneska svátek, všechno nejlepší. Holky, zítra nám začíná to mistrovství světa ve fotbale. Já nejsem úplně fotbalovej, ale dnes musím říct, jsem si dal podcast 559, kde byl Honza Palička, o kterém byla včera taky řeč tady u nás v Express ráno, kdy tady byli kluci z podcastu MVP a právě on už tam je a v podstatě to popisoval, že to je a popisuje se to tam jako, že mistrovství světa v čůrání. Totiž tak, že se tam hlídá, aby všichni měli dostatek jako vody, aby byli hydratovaní. Že tam je takový vedro a takový dusno, že to skutečně dává tělu neuvěřitelně zabrat s tím, že ten tým, ten realizák vlastně chodí jenom pořád za těma hráčema s těma flaškama. Píte a když se napijou, tak jenom dostatečně, jestli dostatečně čůraj a tak jim hlídej, co čůraj. Jestli skutečně jako se zbavujou všeho, co nemají mít v tom těle, tak jestli to takhle jako funguje. Takže to je jedna z věcí. A taky popisoval i to, že jak budou probíhat ty zápasy, respektive jak to bude probíhat, že přijede autobus na ten stadion, tam se rozehrajou, odehrajou rychle ten zápas, zase se zbali a pojedou pryč, aby prostě nemuseli být v tom vedru a zase budou někde v nějakým klimatizovaným prostředí.
1: Takže to zní, že se z toho stane takové i mistrovství světa v přečurávání, protože ano. Vlastně kdo bude lepší
0: ano.
1: v téhletý disciplíně, tak tomu by to mohlo pomoct.
0: Ano. Ale jako někoho přečurat na to, my Češi jsme jako docela jako kabrňáci.
1: No to bychom mohli být dobrý. Jediná výhoda je, že my jsme zase až tak zásadně nepotřebovali přečurávat také americké úřady. I tady máš určitou výhodu, když dokážeš nějak přečurat a dostaneš se do země v pořádku, anebo třeba v té zemi můžeš i zůstat, že jo, během toho, co tam hraješ, to mistrovství světa.
0: Jasně, tak nejsme Iránci, nejsme ani další jako státy, proti kterým jsou namířený všechny tyhle ty esty, který nedostali. Ani třeba rozhodčí, který byli nominovaní FIFou.
1: No, ale řekni mi, proč třeba Skotům taky teda odmítli, jako některé zrušili ty esty na poslední chvíli. Je to kvůli tomu, že chodí v sukních?
0: To opravdu teda jako netuším.
1: Že by tě mohli rychlejc přečurat, protože se nemusí rozepínat poklopec, ale jenom udělají...
0: Že jenom dostanou nohy a nechají to prostě, nechají tomu volný průběh, takzvaně. To asi ne.
1: Miluju sport.

0: Express ráno. S Babuhačí a Vaškem Mašindou.
1: All right, listen.

0: Billy Barman a Ben Cristoval, Sabotáž, Express FM. 7 hodin na 19 minut, za malou chvíli. Blessed, Madonna, Sombr a připraveni jsou taky Diplo společně s dánskou zpěvačkou Mu a Get It Right. Už za chvíli.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Počkej, ty už jsi uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť jsi začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: Potisk, potisk, dárky, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
14: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Blessed Madonna a Joy, Shades of Love. 7:27. Ještě se pojďme vrátit k tomu mistrovství světa v tom fotbale. Ty jsi zjistila, babu, zase nějaký takový pikošky, nějaký data. Pojďme dát lidem našim data.
1: My jsme totiž včera dostali strašnej hejt za ty naše drezy.
0: To jako kvůli třem zápasům si myslím, že jako
1: je to ale dobrý, no, ale tak trošku jsme si řekli, je to blbý. Ale já mám zase pro nás dobrou zprávu, kde jsme naopak v top 5.
0: A to je
1: v průměrné výšce týmu.
0: Vážně?
1: Ano,

0: A ten hrál v Plzni.
1: Kolik že měřil?
0: 205. No a na té druhé straně nejmenším mužem letošního šampionátu bude panamský reprezentant César Janis, který měří 160 cm.
1: Tak to bude taková lasička, která tam bude probíhat mezi těma soupeřema.
0: Jo, takhle si ho představuji, jak vždycky ukazují ty tréninky a oni tam mají ty tyčky a ty tam pobíhají, takže kdybychom náhodou se setkali s Panamou, tak my budeme ty tyčky a on bude taky ten králíček, co tam běhá, nebo ten jezevčíček takový.
1: Já to vidím, jak to, tam jsou ty tyčky a on jenom hlavou o ty praporky tam jakoby
0: bouchá. Ano.
1: Jenom on možná bude muset mít ještě na hlavě nějakou jako aby se vědělo,
0: aby
1: kde je.
0: Aby ho nepřehlídli, jo?
1: Jo, aby se věděl, kam máš přihrát. Ano. My jsme takhle měli želvu, tý jsme dávali na zahradě, jsme vždycky ji obalili prostě páskou, dali jsme tam gumu, špejli a tam měla vlaječku, aby se nestratila.
0: Tak tomu můžou udělat spoluhráči třeba na hotelu ze záchodového zvonu. Můžou mu to takhle jakoby přicucnout na hlavu, jako ve filmech.
1: Že mu oholej hlavu, aby to drželo.
0: Jo. A budou vědět, kde je. Takže jak jsme se bavili o tom čurání, tak si myslím, že náš tým v tom přečurávání, tím, že jsou jako takhle vyšší, můžou mít určitou výhodu a tím si myslím, že se ta šance, že postoupí ze skupiny, zvýšila o 0,5%.
1: Jo, pak je takový nepatrný ještě jedna věc potřeba a to je dávat ty góly a vyhrávat ty zápasy. Už jim to někdo řekl?
0: Já myslím, že už určitě slyšeli takový to, historie se neptá, fotbal se hraje na góly, to nevadí, že jsou ošklivý, týda, to si myslím, že i několikrát použili oni sami, nebo že to slyšeli od trenéra, takže věřím tomu, že...
1: Hlavně trefovat a zařízení.
0: Že vědějí, že důležitý je míč, brána, odsuď sem.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Express. Dopravní servis.
1: Jak to vypadá na silnicích v Českém Těšíně? Máme hlášenu dopravní nehodu nákladňáku a osobáku. Pozor si dejte také v Brně, v ulici Veveří, tam šalina srazila chodce. Pozor také, pokud jedete v tuto chvíli po D6, máme tam na 75. kilometru ve směru na Karlovy Vary dopravní nehodu osobáku. A také ještě přidáme jednu komplikaci a ta je konkrétně tedy v Suchdolu. Jaká to je? Kamícká ulice, dopravní nehoda, dodávky a osobáku.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
0: Express FM.

0: Swift, Elizabeth Taylor. No a od jedné hollywoodské legendy se dostaneme k té druhé, k té možná takové spíš, jako myslím si, že v Elizabeth Taylor se trošku vidí Taylor Swift, nevím sice proč, ale mám s tím takový jako nějaký, mám z toho takový nějaký pocity, ale...
1: Třeba má ten dojem, že je stejně dobrá jako ona.
0: Asi, no.
1: Jenom nebo by teda... chtěla být jako ona.
0: Nebo by chtěla být, ale to musí ještě trošku zabrat, hlavně v těch manželstvích teda.
1: Kolik jich měla? 8?
0: No.
1: Asi tak, že jo, myslím, že takový...
0: Že nějak 8, myslím, že se 8krát vdala a ještě nějak, myslím, že 2krát za toho stejného, že to tam
1: jo,
0: má nějak...
1: Jo, ale tak ve vztazích si myslím, že Taylor Swift je na tom už jako jí docela dohání.
0: Jo, ne? To jo, jenom si je nevzala. Jo. To asi dřív to bylo takový, že ze slušnosti si je i vzal, že jo, když už si s nima chodil a jenom vlastně Taylor to přeskočila.
1: To se nehodí.
0: To se nehodí, no, jinak už bychom byli na tomhle tom počtu, no, vlastně jako. Mm-hmm. Podle počtu alb, co to je, by už jí asi předčila. Teď ale Taylor Swift v Hollywoodu vzpomíná na své dětství. My už jsme tady mluvili o tom, že má novou píseň, a to k filmu Toy Story 5. Mm-hmm. No a Toy Story mělo premiéru v LA. Taylor se tam z ničeho nic objevila, dokonce teda přišla sama, ale co se mi tam líbilo nejvíc, co byl taky hezký moment, že i dokonce někdo jako Taylor Swift někam jde s takovýma trošku sklopenýma očima a s takovým tím, prosím vás.
1: Takovou to pokorou.
0: Jo, s takovou to pokorou. Prosím vás, nepodepsal byste se mi... Což tam včera probíhalo, protože Taylor Swift si sebou na tu premiéru vzala svoji původní VHSku prvního dílu a nechala si ji tam podepsat od Toma Hankse a vlastně od všech těch herců, který tam máme dodnes. Tak to bylo takový jako hezký, bylo vidět, že má radost a ještě tam, ona je taková vysoká, jak tam stála trošku právě taková schlípla, jim to tam jako podávala a ten Tom Hanks tam s takovou radostí se jí tam podepisuje, víš, tak to bylo to taky roztomilý.
1: Ale když to takhle říkáš, tak v mých očích lehce jako stoupla.
0: No, bylo to, hele.
1: Víš, jako říkáš si, tyhle, ta holka má miliardu na svém kontě, mohla by poslat nějakýho toho pohunka, který prostě to objede a nechá to podepsat. A přijde jí to jako hotový. A ona prostě jde a takhle s takovou pokorou. To je hezký, no. To je hezký.
0: Bylo to takový roztomilý, musím říct. Hmm. Že i vidíš, že i ona je něčeho tak velký fanoušek, že chce mít z toho takovouhle nějakou svoji osobní památku. Takže to bylo takový fajn. Tak to byla jenom taková vsuvka, že Taylor dělá i něco jiného, než jenom, že chystá tu svatbu.
1: By the way, snad neprozradím nic úplně jako špatného. Konec konců stejně byste na to přišli dneska odpoledne sami, že i ten single z tohohle z toho animáku tak bude hrát i u nás I Knew It, I Knew You. Tak děkujeme za tu informaci. Já jsem Taylor Swift takhle, ještě VHSku jako.
0: Jo, ještě VHSku navíc. A to je takový ještě víc cute.
1: Protože kdo má ještě doma dneska VHSky? Takhle, dneska už na to nemá žádný místo, abys měla někde nějaký VHSky, takže se toho lidi pozbavovali. Pak samozřejmě přišly nějaký DVDčka.
0: No tady paní Horderka, co prostě chodí doma ve svetru a peče chleba. Ta má doma VHSky.
1: Ta se má. No, Pumping Blood, Express FM. Hezké ráno.

0: EcoRaster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. EcoRaster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
9: Trenírkárna.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Cortiners na Expressu 7.56. Vybral jsem takový speciální podkres pro téma, který teďka tady jako zazní. No, bude to trošku funny, no.
1: Jo, takhle, já myslela, že jsi vybral na Tatrousa blízka. Každopádně, asi si ještě pamatujete, nebo možná tak matně, budete mít někde vzadu v hlavě, když jsme se tady bavili o takzvané Královně Slovenska. Jde vlastně o americkou influencerku Gwen McMullenovou, která je známá tím, že si vlastně z ní lidi na začátku dělali srandu, že vypadá jako Fico. Mm-hmm. Je to ta dvojnice toho Fica. A ona teď skutečně míří na Slovensko.
0: Ne, ne.
1: Ona strašně dlouho dělala, musím říct poctivě, slovenský obsah na svých sociálních sítích. Měla tam třeba nějaký slovenský písně, učila se mluvit slovensky, má tam někdy i slovenský nápisy, pořád posílala vzkazy svým poddaným, jako opravdu na tom makala. Strašně dlouho týzovala, že už vyráží, že už balí, že už se na všechny těší. A teď už dokonce tady koukám i na plus jeden deň, který vypisuje o tom, taky vypráví tady ten její příběh, ale právě informuje, že to vypadá, že už skutečně míří na Slovensko, protože 12. června, tedy júna, to už je tento pátek, by mělo dojít k setkání v bratislavském Neptun klube. Takže musíte do klubu Neptun, protože tam právě připravují oficiální setkání s Queen of Slovakia. Tady píšou, Gwyneth McMullen bude fyzicky na místě, není to další obsah na sociální sítě, je to reálný večer s hostem, kvůli kterému vznikl, uvádí organizátoři. Má tam být módní show, osobní setkání s Gwen a potom má být after party.
0: Tak to jsem zvědavý, jestli to ještě přesáhne nějak jako víc, že by třeba zrovna ten slovenský premiér, že by se jako s ní setkal se svou královnou.
1: Takhle, já si myslím, že kdyby Robert Fico byl třeba trošku jako třeba Macron, nebo já nevím, Justin Trudeau mi ve své době přišel takový jako cool týpek, tak si myslím, že kdyby měli takovouhle nějakou dvojnici nebo dvojníka, že si myslím, že by tam přišli.
0: Jo, pro takový to funky PR-ko. Že by toho využili, v podstatě je to ano, PR-ko.
1: Přesně tak. Ale já si myslím, že takhle, možná ještě kdyby to byla skutečná žena, nebo takhle, ona je skutečná žena, ale ona je trans žena.
0: Ano.
1: A to si myslím, že ještě tohle to tam jako je ten problém, že samozřejmě Robert Fico to podle mě bere jako ještě jako super urážku, že ona je vlastně jako LGBT, tak si myslím, že nepřijde.
0: Takže ano, to je důvod, proč se nepotkají.
1: Mm-hmm. A i, ani ho podle mě jako neláká vlastně, že by tam třeba přišel a chtěl by si vymáhat ještě nějaký test, jestli třeba skutečně nedošlo k nějakému.
0: Někde.
1: Že by třeba zjistil, že to je jeho vzdálená sestřenice. Že skutečně to není náhoda, že jsou si tak podobní.
0: Že by to bylo blízké setkání
1: ano,
0: třetího druhu.
1: Přesně tak. Každopádně já musím teda osobně za sebe se přiznat, že kdybych dneska, teda nebo tento pátek neměla velice důležitou akci s mojí maminkou, tak bych se normálně jako sebrala a do té Bratislavy bych jela. Jako natolik mě to láká.
0: Do Neptun klubu, že by si
1: normálně bych jela do Neptun klubu, abych se potkala se slovenskou královnou, normálně by mě to jako natolik lákalo. Takže prosím vás, jestli tam někdo jedete, budete nebo cokoliv, informujte mě na mém Instagramu. Děkuju krásně.
2: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Dvojice Bulharů, která v pátek závodila v ulicích Sofie v rychlých vozech a způsobila tragickou nehodu autobusu se čtyřmi mrtvými, měla české řidičské průkazy, které získala v úřadu nebo od úřadu ve středočeských Černošicích. Právě tam letos v lednu zasahovali policisté kvůli podezření na rozsáhlé machinace s řidičáky a s tím spojenou korupci. V úterý východně od Moskvy explodoval osobní automobil, ve kterém zemřel plukovník Davidov, odpovědný za dodávky munice ruské armádě na Ukrajině. Serena Williams se po 4 letech vrátila vítězně na kurty Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře na londýnské trávě uspěla po 4 po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Bokové. Bude zataženo odpoledne s deštěm, přehánkami, večer budou srážky ustávat a teploty budou od 16 do 23 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné středeční ráno gitám, které mají dneska svátek. Máme 10. června 8 hodin 3 minutky. Už to bylo hodně o fotbale, ale v této hodině to bude taky filmové, protože dorazí i Filmex Veroniky Kolouškové. Mm-hmm. Ten Muši byt. I když vlastně filmový to už taky bylo, že jo, když bylo to Toy Story.
4: Ano. Jo, jo. Ale. Mám tady taky nějaký takový témátka.
3: Ano.
4: Takový krátký. Bianca Senzory, viděla jsi? Aktuálně s Kravičkou?
3: Ne.
4: tak to ti musím ukázat a můžeme si o tom pěkně popovídat.
3: Je, Bianca s Kravičkou, no tak jo, tak vemínka po 8 hodině.
0: Express ráno.

0: No a Ken a Doors. Musím říct, že se zase uchýlíme k něčemu, co se úplně do rádia nehodí, že budeme popisovat lehce videoklip, který je teď zveřejněn a který režírovala sama Bianca Senzori, tedy přítelkyně, nebo manželka přítelkyně asi, ne? Oni nejsou asi vzatý.
1: No, jako on o ní mluví jako o své manželce, ale neviděl nikdo ní. Ale hele, tuhle se měli zase rozvádět, Bůh ví, jak na tom teď jo. Jsou. Každopádně jsou partneři, můžeme třeba
0: ano,
1: říct.
0: Ano, ano, ano. Takže Bianca Senzori v přímém přenosu před kamerami kamer, který si režírovala sama, režírovala i tu krávu, která tam postála, tak ji podojila. A pak přišel Kanye West a ten jí nalil to podojené mléko asi do úst.
1: Ano, do úst a ono jí to potom stéká všude.
0: Já si myslím, že ona se musí ale potom jako normálně podělat, protože když nepiješ normálně mlíko přímo jako od kravičky, pravidelně, tak to tě prožene.
1: Ale možná to je smyslem, to je, protože tohle je vlastně videoklip k písni, která se jmenuje Gemini Season a v té písni se píše, a teda jako i zpívá, že I wanna get kinky, jo, chci být vlastně jako, kinky je taky trošku, že chceš být jakoby sprostej, drzej v té posteli, že jo. Mm-hmm. I think she let me, myslím, že mě nechá. I think she's ready, myslím, že už je připravená. Takže o tom to jako je, protože samozřejmě, prosím vás, Bianca Senzori tam není v nějakých monterkách, tam nedojí tu krávu, že jo?
0: Není, ale takhle, ona je spíš taková Josefína von Mutzenbach.
1: Ano.
0: Pánové vědí.
1: Ano, za nima jsou i takový hory, ono to má podle mě evokovat takový nějaký takový alpský výlet za místní sexy dojíčkou z filmu, nevím.
0: Josefína von Mutzenbach.
1: Podejme jí.
0: Klidně to zopakuju.
1: Ano. A takže jako takhle, no. Takže samozřejmě pokud vy třeba máte náladu get kinky a je tohleto věc, která vás bere, tak bych to video třeba i poslala tomu, s kým chcete být kinky, jako takovou inspiraci. Mm-hmm. Jo, přece jenom dneska má zase pršet. Nechte se podojit prostě v pelíšku, zahrajte si prostě na kravín.
0: Pojď, budeš můj bejk.
2: Novinka.
3: A já tvoje kráva.

0: Jesse Ware a Roisin Murphy, Freak Me Now, Express FM 8.19. Za chvíli pokračujeme s Royal Otis.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška Ensemble poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
11: A kdy to bude?
10: 23.7.
11: A kde to bude?
10: V areálu A7 v Olešovicích.
11: A kde si můžu koupit lístky?
10: Předprodej na Go Out, tak tam šupej.
12: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
14: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
17: Music. First. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud v tuto chvíli jedete v Praze přes na Veselý v tyhle ulici, je tam dopravní nehoda, je tam vybouraný motorkář. Pozor si dejte také v Nížku pod Brdy, kde máme dopravní nehodu. A to je víceméně vše. Jezděte opatrně a za hodinku zase další dopravní servis.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogérii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Třetího druhu s novým sci-fi Den odhalení s Joshem O'Connorem, Colinem Firthem a Emily Blunt v hlavních rolích. Leta jsme tušili, že ve vesmíru nejsme sami. Doposud ale nikdo nezveřejnil pádný důkaz, to se ale změní. Den odhalení má být dnem, kdy se lidstvo konečně dozví pravdu a datový analytik Daniel má být tím, kdo vše zveřejní. K jeho smůle však existuje tým lidí, jehož posláním je úniku informací zabránit. Odhalení pravdy by totiž mohlo zcela rozvrátit světový řád. Kromě Daniela se do hledáčku pro následovatelů dostává také televizní rosnička Margaret. To, co pro nezasvěcené vypadalo jako její nervové zhroucení v přímém přenosu, je totiž ve skutečnosti komunikace s neznámou entitou. Já prostě nevěřím tomu, že tu nejsme sami. To téma mě provokuje celý život, ale zároveň mi dodává inspiraci. Věřím, že tímhle filmem jsem si ho vyřešil, říká legendární filmař. Hudbu složil tentýž muž, který mistrovsky dokresl atmosféru E.T.ho mimozemšťana, blízkých setkání třetího druhu Star Wars nebo čiliský John Williams. People are starved for the truth. The human race cannot accept what we know. What are you gonna do? Full disclosure to the whole world. If you do this, there's no undoing it. That's the plan. Three, two, one. This is disclosure day. Takzvané Feel Good Movie, to je hudební komedie srdcovka od režiséra slavného snímku Once, Johna Carneyho, která je plná chytlavých songů. Půl rad v ní hraje Ricka, upadajícího zpěváka svatební kapely, a Nick Jonas z Jonas Brothers vyhasínající hvězdu boybandu Dannyho. Když se jejich cesty protnou, vznikne přátelství postavené na společné lásce k hudbě a snu o návratu na výsluní. Jenže pak Danny vykrade jednu z Rickových písní a promění ji v obrovský hit. A mezi kamarády se rozpoutá boj o uznání a místo v záři reflektorů.
1: That's my song. I wrote it. So good. Express Filmix na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
4: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
6: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Yeah!

0: nevím, můžu mít i víc, ne? Můžu mít třeba tři.
1: Takhle, ale ty se můžeš rozhodnout až po létě, co vlastně byl tvůj letní song.
0: True, takže vlastně se tím vůbec teď nemusím zaobírat.
1: Ne.
0: Navíc my tady sbíráme takovou nechtěnou anketu, protože my jsme tady první většinou, mezi prvními.
1: Myslíš jako ráno?
0: Ano, jako ráno.
1: To už tak
0: v práci,
1: bývá.
0: V kanceláři,
1: ano,
0: to už tak bývá. No a tak mohl by být někdo magor a třeba od pěti už tady jako pracovat, aby mohl jít, já nevím, v jednu domů, že jo? Mm-hmm. Ale ne. Ono se nám tady tak jako začne to naše společenstvo rádia trousit. Po té osmé postupně samozřejmě přichází. A my jsme tady měli, a místo takových těch pozdravů jako ahoj, dneska je většinou pozdrav, takhle to už bylo. To je ale... Takže vlastně já nevím teď, jestli opravdu mám čekat, řekněme, až na to astronomické léto, nebo víš, jakože až po letních prázdninách, anebo jestli teď, když všichni chodí a říkají, léto už bylo, jestli se musím vlastně najednou rozhodnout už teď?
1: Já myslím, že to pravý léto nás teprve ještě zasáhne, že budou ty horka, bude rozpálený město a bude říkat, pane bože, už zase ven, jak je venku?
0: A tady
1: až ty budeš odcházet tady se patra 3,
0: ano.
1: A budeš se ptát, jak je venku, když jdou třeba kluci z oběda,
0: ano.
1: Tak teprve pak ti řeknu, jestli léto skončilo nebo ne, ale já myslím, že to nás to teprve čeká.
0: Takže ještě se tím nemám stresovat, léto teda ještě bude.
1: Mm-hmm.
0: No, tak to z mě uklidnil. Je, a nejenom skrz tu písničku.
1: Jo. To je úplně jednoduchý.
0: Já jsem měla úplně rozhodovací paralýzu.
1: Rozhodovací paralýzu. Jako nejhorší máš, když je právo volby, když máš prostě možnost se vybrat, protože když dřív nic nebylo, bylo všechno jasně daný, tudíž si nad některýma věcma vůbec nepřemýšlela. A tudíž život byl strašně jednoduchý. Byl teda sice trošku na...
0: No, ale třeba ano. Bylo snažší se vybrat v hospodě.
1: A co jako, že jsi, co jsi vybral jako v hospodě?
0: No, dal jsi ten Katův šlech, nebo to, co jsi zdal vždycky ty z těch pár věcí, co tam měli, že?
1: Ano.
0: Teď, když tam mají hodně věcí, za prvý samozřejmě já už jsem od pana Polorecha naučena, když tam mají hodně věcí, tak to asi bude blbý. Aha. To jsem si z toho vzala, z toho, ano, šéfe, jednu z těch věcí. A potom, když je tam toho hodně, tak já ten tak prolistuju a pak si dám vždycky to samý zase.
1: Jo.
0: Takže vlastně si řeknu,
1: je... A nejseš ale na smažáku.
0: Někdy jo, ale to jsem většinou po kocovině. Ale teď jak nepiju, tak moc ani si nedám smažák. Ale miluju držkovou polívku, když mají, tak si dám.
1: Ježíš, držkovou, to bych
0: když
1: si dal.
0: Když mají takovej ten super chlebíček.
1: Takhle, já ji možná doma dostanu, ale že bych jako takhle, no jasně, no. Tak jo.
0: No,
1: tak...
0: Hele, zase o tom žrádle, takový hezký povídání.
1: My jsme se taky pindali o ničem teď.
2: Express ráno. Express ráno.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Společnost Sportlife24.tv bude chtít po 19-letém mladíkovi z Českokrumlovska, který v květnu natáčel a dále sdílel na facebookovém profilu její přenos bojových sportů, nahradit škodu přes 500 000 korun. Mladík se prý nenechal odradit ani od přenosu, ani přes výzvy v komentářích. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke 100. výročí úmrtí architekta Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Hrdinou se stal Jordan Staal, který v první třetině zvýšil na 3-1 a ve 48. minutě zápasu rozhodl za stavu 3-3. Bude zataženo, během dne bude déšť, ale poté také se obloha vyjasní, teploty 16 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vstupujeme do poslední hodinky středečního Express rána s datem 10. června. Budou nám k tomu hrát třeba Mumford & Sons nebo taky Silk Sonic a jejich Skate. No a mohli bychom vás pozvat k nám na web, to je jasný, expressfm.cz. Rovnou k poslechu Express Star, za malou chvilku vám prozradíme, kdo tam dneska je. A můžu prozradit, že to bude fotbalový.
1: No, kdo by to čekal?
3: Už to tak je, no, bude to teď zkrátka hodně fotbalový.
1: Hodně fotbalový. Z té hudby teda, už jsi říkala, že bude Silk Sonic, říkala.
3: Jo. A Mumford & Sons jsem říkala. No, chceš ještě říct něco jiného?
1: No už asi ne, já už měl bych radši dneska už mlčet, děkuji za
3: pozornost.
1: Ne,
3: to nemůžeš mlčet, ještě hodina. To by už se nechce.
1: Já ti to tady budu hlídat.
3: Aha, no dobře.
1: To stačí, a přenechám ti veškerý vlastně tady éter.
3: Aha. No to nevím, to se mi asi nelíbí, to ani posluchači nechtějí. Oni chtějí, abys taky něco říkal. Oni to mají rádi, když ty povídáš. Řekej něco.
1: Něco.
3: Tam chroptíš.
0: Express ráno.

0: Sony Foda, Crystal, My Loving. Dneska nás čeká Express Star. Já jenom to tak nakousnu, jenom jsem úplně jako netušil, jak se může komentovat video herní turnaj ve FIFA. Jakože pochválíš práci s tlačítkem L1 a hlavně bych teda ten palec na X-ku, nebo jak to je?
1: Ne, normálně to komentuješ jako fotbalový zápas.
0: Fakt?
1: Mm-hmm,
0: já jsem tím nepolíbený, takže děkuju.
1: Já jsem v podstatě pamětnice ještě dob, kdy Michal Jinoch komentoval i ještě stále e-sportové turnaje ve hře FIFA, ještě když se to jmenovalo FIFA. Mm-hmm. A ne, v podstatě on samozřejmě komentuje, když si ty hráči vybírají ty týmy, tak má tam k tomu, protože tak teoreticky jakoby ten tým má nějaký reflektovat třeba tu aktuální formu, nějakým způsobem ty hráči mají nějaký hodnocení v té hře, který má nějakým způsobem odpovídat těm jejich herním schopnostem v té videohře. Takže to je takový jako jedna ku jedný. Takže on většinou na začátku samozřejmě klasicky komentuje nějaký příběhy a statistiky těch hráčů té FIFA, toho e-sportu. Takže říká třeba, jo, tady se nám potkává aktuální mistr České republiky ve FIFA, něco s tímhle s tím, přestoupili týda dída. A potom, když je ten zápas, tak se to ale komentuje jako klasický fotbal. Normálně prostě, já nevím, Messi přihrává na toho, chytá. Tady využil krátkou přihrávku, klička, já nevím, dlouhý nákop a takovýhle věci. Takže normálně je to komentuje jako fotbal, takže pro Michala a i pro spoustu dalších jiných lidí, který já znám, který vlastně začínali na komentování. Takhle, většina z nich začínala na hraní FIFA, potom přišli na komentování a dneska jsou tam i další, kteří komentují skutečně jako fotbal. Takže pokud tohle je třeba nějaká vaše vysněná práce, tak si myslím, že tohle je jedna z těch cest, která určitě funguje, začít komentovat e-sportový turnaje fotbalový.
0: No a právě Michal Jinoch teda bude hostem dnes po 19. hodině u Michala Plška v Express Star, kde si budou povídat o tom, jak vlastně Nova se i podělí s Českou televizí o ty zápasy a jak to vlastně bude vypadat.
2: Celkem těch zápasů je 104. My vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů. Dalších 8 bude šerovaných s Českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českého nároďáku nám to dost okořenil. Já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek. Bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na nová action.
1: No, to je hezký příběh.
0: To je
1: takhle od ovladačů, od malých klubů, kde spocení nerdi hrajou fotbal, bude komentovat mistrovství světa ve fotbale české reprezentace. Takže to si myslím, že je taková success story už teď na našem webu expressfm.cz.
3: Express Star. Na Expressu.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
3: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Roventa Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Roventa. Chytrý styling bez starostí.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Take Off baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
8: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
9: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
8: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
10: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
11: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Tohle jsou Kiss ABN Great Pretender. Bavili jsme se o tom, jak se Taylor Swift nechala podepsat od herců, kteří dubovali Toy Story, tu originál VHSku, a jsme se říkali, kdo ještě má jako doma nějaký kazety. A má, napsal nám Tomáš, děkujeme Tomáši, že nás pravidelně zásobuješ a reaguješ na prakticky všechno, co my tady řekneme. VHSky, kazety ještě doma mám, Haldu, jsem jich sice před lety vytřídil do plastu, když jsem dělal místo DVDčkám, ale takových 10 kousků jsem si nechal na výstavku. Pamatujete ty bílé Sony, černé Scotch a zelenobílé Fuji? Teď je ve vitrínce, úspěšně schazuju kočky a nechal jsem si i video, ač je uložené ve skříni Panasonic Super VHS. To byla doba. Ano, tak je pravda, že tenkrát, kdo měl super VHSku, tak to byl King mezi těma obyčejnýma. Navíc prostě tam byla i stereostopa, což bylo taky jako velký pokrok, protože byly normálně jako mono, že se dalo nahrávat a měla si tam, si mohla nahrávat třeba 8 hodin jako hudby. Což se využívalo kdysi dávno i v rádích pro zálohu vysílání, že si měla 3 kazety na den, ono to bylo, vlastně takhle to vycházelo, jo, takže to se i střídali vlastně šichty podle toho, jak se vlastně měnily ty kazety. Kdysi dávno.
1: Že jsi každý musel, si jako přišel, dal si svoji kazetu.
0: Ano, ráno si přišel a měl si vlastně jako akorát v tom svým čase, jo, se vyměňovaly tyhle ty kazety a zálohovalo se vysílání. To už dneska jako neznáš.
1: A vždycky se to přetočilo druhý den nebo ne? Na každý den byly prostě 3 kazety. Na a to každý... muselo stát randál, ne?
0: No, tak jako tenkrát to takhle, to se nakoupilo a pak se to přetáčelo, vždycky měsíc se musela zachovat, jo, takhle, to vysílání. Jasně. Takže dneska už to má všechno uložený někde na cloudu nebo na nějakým harddisku a v případě, že si někdo stěžuje na to, že jsme tady zprostý do vysílání, tak se to vždycky vytáhne. Ten aktuální čas, no.
1: A tenkrát musel někdo najít tu správnou kazetu, jo?
0: No, to si měla vždycky jako podle toho času, že jo? Protože byl ten den.
1: No, jasný.
0: To bylo 1/1.
1: To no, bylo, ale to bylo prvního to tam, ale měsíci. Ale musel to tam přetočit, že jo?
0: To bylo prvního měsíci a vždycky to bylo právě jako...
1: No, ale když bys musel hledat, že my jsme řekli někde něco,
0: no,
1: tak
0: bys
1: to tam musel dát, ano, tu správnou kazetu na ten den, ale pak si musel jít...
0: Ano.
1: A pak to je ještě už za.
0: To už je za.
1: Teď už to tady mám. Dobrý den, Matej Václav Mašina, mám pro vás krásnou písničku.
0: No, tak nějak to bylo. No.
1: A máš nějakou schovanou ze svého nějakého vysílání?
0: Ne,
1: nevzal
0: ne.
1: Jsi nějakou na památku, když jste přecházeli na nový systém zálohování?
0: Ne.
1: Proč ne?
0: Ne.
1: Je to mohlo být tak hezký, Vašku.
0: No,
1: a nemá to někdo?
0: Tehdy si člověk myslel, že to bylo hezký.
1: No.
0: Ale s odstupem času si řekneš, ježiš, to bylo trapný, ale to já mám do dneška.
1: To nevadí,
0: s
1: ale to bylo
0: vysílání.
1: Hezký, pak to bylo trapný a teď už by to bylo zase takový vtipný a nostalgický a bylo by to No nic, musíme někomu napsat, jestli se to někdo neschoval ty kazety, Vašku.
0: Já myslím, že ne. Já doufám, že ne.
1: Třeba tam byl nějaký takovýhle Tomáš.
0: Ale já jsem chtěl vlastně jako mluvit o tom, že mám taky doma nějaký takový věci, které už dávno jako nepoužívám. Kazety ty jsem vyhodil, CDčka jsem v podstatě taky vyhodil, protože jsem si říkal, už jako nebudu ani hrát, ani nic. Takže mě zůstaly akorát 2 kufry a tam asi 300 nějakých vinylů.
1: Vinyly nakonec, jo. Ale já mám teďko dlouho takový záchvat, že si začnu kupovat DVDčka a Blu-raye.
0: To je ale pěkný záchvat. Sice to leze do peněz, ale co by ne?
1: No, ale mě to rozčiluje, že pak si myslím, že něco bylo na nějaký službě, oni to dají pryč, já to nemám, pak tomu změní dubbing, pak se mi to nelíbí, já chci ten svůj starý, takže
0: tomu
1: asi
0: rozumím.
1: Budu muset se dostat do tady tohodla.
0: Tomu
1: zběratelství.
0: Ano, ano. Tak před námi Camelfed a taky nás čekají třeba

0: Express. Dopravní
1: servis. Jednu dopravní nehodu evidujeme v Pardubicích na 37 u letiště u Nových Jesenčan. Tam si dejte pozor. Komplikace jsou samo sebou také v Praze, konkrétně tedy ulice Ve Žlípku. Tady máme dopravní nehodu dvou osobáků a ještě také v ulici Podholí. I tam je dopravní nehoda. Na okruhu máme na 21. kilometru ve směru D1 dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
2: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový. A nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od elektra po drogerii na Alza.cz.
0: Express FM.

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu rádia
1: Express FM.
2: Express FM. Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
11: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: trenirkarna.cz.
14: Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: trenirkarna.cz.
15: Music. First.
2: Express FM.

0: Fisher a Tones and I je 9.48.
1: Pojďme. My tady předáme žezlo někomu, kdo podle mě asi už neví, co jsou VHSky, ale ne, tak Míša ještě bude vědět podle mě. Ale každopádně nám napsala ještě Zuzana, že mají doma nejenom VHSky, ale i přehrávat, že jí mají třeba i stovku, že mají doma i originál Terminátora namluveného jedním hlasem. A možná to byl Hejma, tady píše, prostě rarita. A že si to schovala a že to právě ukazovali dětem, který vůbec samozřejmě nevěděli, která už bije, takže zdravíme i Zuzanu. A já jsem si vzpomněla, protože na stream.cz, prosím vás, je ten dokument Králové videa o tom, jak se dabovaly VHSky před revolucí.
0: Já jsem viděl kousek, neviděl jsem to celý, ale vidím, že tady bych si mohl doplnit svoji mezeru. Takhle, já si samozřejmě jako lecos pamatuju. Já se pamatuju, i když ještě nebyly asi VHS, nebo jo, byly VHSky, ale mezi tím se objevily už laserdisky. Nevím, jestli to někdo pamatujete, vypadalo to v podstatě jako velký LPčko, ale bylo to normálně v podstatě jako, tam byl záznam, v podstatě jako CDčko, ale bylo tam video. Ale bylo to tak prostě fakt jako velký, jako normální LPčko, když jsi prostě koupila a na to byl speciální přehrávač.
1: A ten přehrávač ale fungoval stejně jako kazeta, že jsi to strčil jako dovnitř, anebo to taky fungoval jako LPčko, že jsi to jako nasadil na to?
0: Jo, to se tam vlastně v podstatě tak jako zaaretovalo a ze spoda byl ten laser, který to načítal. Já tady vidím, že třeba se prodávají i v podstatě na nějakým aukru, tady laserdisk s filmem Casino za 900. To už je fakt jako historický kousek.
1: Tak nemáš ještě doma něco mezi těma LPčkama?
0: Ne, to nemám. Ne, tohle z toho opravdu jako nemám. Nemám.
1: A pamatuješ si, co jsi na tom viděl?
0: My jsme tam tenkrát měli videoklipy. Aha. Tam v podstatě byla nějaká taková hitparáda, já myslím, že tam byly třeba Assembly, což je Vince Clark a Vince Clark a Alison Moye. Tenkrát vlastně to byly Jezů, že jo, takový poskládaný. A takže to jsou takové věci, které ti zůstanou v hlavě, i když ti jsou už dneska úplně k ničemu.
1: Ne, to je hezký povídání.
0: No.
1: Takový to já se nepamatuju. Já se pamatuju, až když už táta jako přines video.
0: Co ty se tam hýhňáš, Kubo? Co?
2: Já si myslím, že jsi byl jediný asi v Československu s tím laserdiskem, ne?
0: Já jsem to měl půjčený.
2: Já vím, že jako to bylo, to, ale neznám nikoho, kdo by to měl, tak si první.
0: No.
1: Takhle, já ani nevím, že to bylo, takže...
0: Tak vidím.
1: My už jsme měli jenom kazetu. A moje máma doteďka to vždycky vytáhne, jak jsem furt koukala na to sám doma. Vždycky zase ten roztomilý rošťáček. Zase ho zapomněli! Už zase ho zapomněli.
0: Tak každý Vánoce ho zapomínají.
1: No, ale já jsem to pouštěla furt a pak jsem měla ještě nějaký Asterix a Obelix. A to už taky měla potom nervy. Ale jako roztomilého rošťáčka Kevina, jo. Toho nenávidí dodnes. To se mi úplně... To podle mě už ta kazeta byla tak ohraná, že to i zrnilo podle mě z toho.
0: To už nebo byla miliontá kopie.
1: Nebo, to bylo taky, ne. Ale
0: kdo
1: samozřejmě...
0: měl doma dva přehrávače, nebo jeden byl rekordel, druhý byl přehrávač, že rekordel byl dražší.
1: Tak jsi byl pirát.
0: Tak jsi byl pirát, ale všichni k tobě chodili a nechávali si to. A já tenkrát jsem samozřejmě taky stahoval z MTV, to už tenkrát běželo, to bylo těsně po revoluci a stahuješ prostě muziku a díváš se, co se vlastně děje ve světě. Vůbec nic nebylo.
1: Ale já mám na to taky ty dětské vzpomínky, že by bylo 6 nebo něco, tak já si nevybavuju jako přesně, kdy to začalo zhrnit, jestli to už bylo od začátku takový divný ošuntěný. Já jsem měla nějakou od Kuby, že jo? Ty jsi byl v Ostravě, ne? Asi tou dobou, když mě bylo 6 a my jsme byli v Havířově.
0: Na mikrofon mluv, máš ho zapnutý.
1: Takže kdo ví, třeba můj táta to tam někde vyšmelil.
2: Na burze.
1: Ostravě na burze. Ne.
0: Jo. To byla Černá Louka?
2: Na Černá Louce to nebylo, i když možná tam, jako tam se občas taky pod kabátem něco našlo, ale byly burzy jinde, no.
0: No, jo, jo. No. To já vím, že se chodilo, pak se jezdilo do Polska, tam ty kazety.
1: No bylo
2: Polsku
1: to
2: bylo všecko.
0: Tam všecko.
2: Všistko.
1: Tupan má všistko. Kotpackovi. Lizaky malinové. Tak to jsme krásně zaspomínali.
0: Sklep retrovi.
2: Zobačenia.
1: Tak, pan Šuka sklep a my už čekáme na Míšu, těšíme se na vás zítra. Dneska se učíme ahoj čau, nebo čau ahoj?
0: To je jedno.
1: Tak ahoj
0: čau. Zobačenia, to v pohodě.
1: Kochaně, tak zítra zase.
0: Čekuj pan Šuka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dalších dvou v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Na historické minimum klesla evropská důvěra ve Spojené státy jako záruku bezpečnosti. Vyplývá to z nového průzkumu, v němž jen každý desátý obyvatel z 15 evropských zemí vnímá USA jako spojence. Americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Novinářům na turnaji v Queen's Clubu řekla, že se ještě nerozhodla. A dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Je 10 hodin a startuje dopoledne na Expressu s Míšou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak tohle to byl song SS26 od Charlie XCX. Ladíte Express FM, zdraví vás Míša Tůmová u dopoledního vysílání. Já jenom ještě v krátkosti navážu na kolegy, protože VHSky si pamatuju velmi dobře. Dokonce jsem ten náš přístroj ovládala tak, že jsem si uměla nahrát na ty kazety seriál Čarodějky třeba a občas se stalo, že jsem přehrála mamce nějaký film nebo dokonce rodinný video jednou, tak za to jsem teda dostala za vyučenou a pak už jsem si dávala velký pozor, jakou kazetu můžu přehrát a dokonce se mi povedlo mít od těch Čarodějek snad všechny série, myslím. A mamka neměla radost, protože to sežralo samozřejmě hodně VHSek a ty nebyly zas tak levný. Co se týká dnešního vysílání, tak dneska to bude hodně praktický, protože nás čeká spousta zajímavých tipů a bude to hodně o kultuře a festivalech. No a je samozřejmě jenom na vás, co si z toho vezmete, jak s tím naložíte. Podíváme se třeba i na to, jak se nejlíp připravit na festival, který má celý propršet, což odkazuje na dneska začínající Rock for People. My teďka začínáme DMAs, My Baby's Place, anebo za chvilku DJ Shadow a De La Soul.

0: DJ Shadow a De La Soul, Rocket Fuel, taková dobře nakopávací věc při středečním dopoledni na vlnách Express FM. Před námi Jade Bird nebo Tuvalu a taky se podíváme na něco pro fanoušky Mumínků.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
8: A kdy to bude?
7: 23.7.
8: A kde to bude?
7: V areálu A7 v Olešovicích.
8: A kde si můžu koupit lístky?
7: Před prodejem na Go Out, tak tam šupají.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
10: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
12: 买一件漂亮的T恤,条纹多多, 品质保证, 只需要您的几条个人信息和银行卡号.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
14: Express. Music first. Express FM.

Tuvlu, I'm your girl, right? Na Express FM. Mumínci. To byl japonský animák z roku 1990, který měl svoje fanoušky i odpůrce, protože je prostě trošku zvláštní, trošku děsivý, ale zároveň je hezký a hluboký. A co mě zaujalo, tak letos se Mumínci vrátějí ve zbrusunový videohře s názvem Moomin Midsummer Madness. Vývojáři ze studia Hyper Games ve spolupráci s dědici autorky Tuve Jansson chystají nádhernou, ručně kreslenou point and click adventuru. Příběh je inspirovaný slavnou knížkou Bláznivé léto a začíná ve chvíli, kdy celé Muminí údolí zasáhne obří povodeň. Bílá rodinka tak musí opustit domov a najde útočiště v podivném, záhadném plovoucím divadle, které kolem nich proplouvá. Hráči se ujmou hned několika známých postav, budou řešit logické hádanky a taky pomáhat s přípravou divadelního představení. Tahle ta hra dorazí jak na počítače, tak na Nintendo Switch a jeho zbrusunového nástupce Switch 2. Mně to přijde jako něco, co bude jak pro děti, tak pro dospělí, i když podle mě cílený je to určitě na dospělí, protože jsme vyrůstali na Mumíncích.

Conference Man, So What na Express FM. Já tu mám pro vás tip na víkend, o kterém už jste možná slyšeli, anebo taky neslyšeli, takže si ho připomenem, ať se máte na co těšit.

těšit na ten víkend. Jedna z akcí, kterou si nenechat rozhodně ujít tenhle ten víkend, se bude konat v Zámecký zahradě u Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Tam totiž proběhne open air festák s názvem Léto na zámku. Já jsem tady našla, co řekla ředitelka muzea, jak chtěli pojmout ten letošní ročník. Prej jako skutečnou zahradní slavnost. Inspirací nám byla nejen aktuální výstava Trnkova zahrada 2, ale i téma zahrady jako místa plného života. Zahrada tak pro nás není jen motivem programu, ale taky prostorem pro objevování, odpočinek i sdílení zážitků napříč generacemi. Místem, kde se můžou potkat rodiny s dětmi, milovníci hudby, umění i lidi, kteří si chtějí jen užít příjemný letní den na zahradě. Což je hezký. Obzvlášť pokud bydlíte třeba v bytě, tak tady to zní podle mě jako docela lákavě strávený víkend, protože třeba v pátek si tam můžete užít koncert Fast Food Orchestra, v sobotu si můžete vyzkoušet nějaký workshopy, kouknout se na animák Trnkova zahrada, a to přímo v historickém sále toho muzea, dozvědět se něco o herbářích a jejich třeba významu v dnešní době, jestli mají ještě nějaký význam, jestli jsou relevantní, no a večer se pobavit u stand-upu na stojáka, což zní prostě skvěle. Mrkněte na muzeum-roztoky.cz.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš paťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
11: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Posloucháte Express FM a taky Blossoms. Joke about divorce. Já jsem před chvilkou tady označila Mumínky za japonský seriál. Přišla mi SMS-ka, jo, finský seriál. Samozřejmě naprosto validní SMS-ka. Nedá se říct čistě finský, nedá se říct čistě japonský. Ono je to tam trošku složitější, protože celý ten kouzelný svět Mumínku stvořila finsko-švédská spisovatelka a ilustrátorka a malířka Tove Jansson, tu už jsem zmiňovala. Pokud jde o ten seriál, o kterém se bavíme, ten z roku 90 až 91, tak on to totiž zrežíroval japonský režisér Hiroshi Saito a produkoval to Dennis Lifson. No, ta Tove Jansson se svým bráchou Larsem na to natáčení dohlíželi, aby seriál co nejvíc odpovídal jejím původním knížkám a ilustracím, takže je tam taková jako spolupráčička mezi japonském a finském. To jenom, abych to uvedla na pravou míru, já jsem nechtěla nikoho pohoršit.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prosince 2023 obvodní soud pro Prahu 8 uložil mladíkovi 5měsíční podmíněný trest. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem probačního a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá, proti verdiktu podal odvolání k Městskému soudu v Praze. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý, oznámil dnes na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice Petr Bartoň. Dívky, které jsou spojené pánvemi, čeká podle něj zítra první operace. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. A dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia, je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Ať je teplo nebo zima, chuť cestovat je trvalá, tak si řekněte nebudu doma a vyrazte s námi, tentokrát do Plzeňského kraje. Plzeňský kraj nabízí pestrou směs městských památek, technických zajímavostí, hradů i krásné přírody. Zahrnuje i část Šumavy, která láká na přírodu, rašeliniště, výlety k ledovcovým jezerům i krásné trasy pro pěší i cyklisty. Na území kraje se nachází i nejrozsáhlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad Rabí působí monumentálně už při příjezdu a vy se tam můžete vydat po stopách husitů. Vodní hrad Švihov je známý i díky pohádce Tři oříšky pro Popelku a zaujme zachovalou podobou, romantickou atmosférou i snadnou dostupností. Skrytý klenot, kam byste také měli zavítat, je Kaolinový důl v Nevřeni. V horkých dnech se v podzemním prostředí bývalého dolu navíc příjemně schladíte. Jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro rodiny s dětmi i běžné návštěvníky je zoologická a botanická zahrada v krajském městě. Je rozlehlá, spojuje zvířata s botanickými expozicemi a díky poloze nad městem nabízí hezké výhledy. Uprostřed největšího plzeňského sídliště se nachází kouzelné místo, kde ruch města utichá. Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, statek u Matoušů, je skutečnou oázou klidu, kde ožívají tradice a příběhy našich předků. Stačí projít starobylou branou a rázem se ocitnete ve světě řemesel, zvyků a kouzelné venkovské atmosféry. Během letní sezony nabízejí u Matoušů bohatý program pro celou rodinu. Těšit se můžete na speciální prohlídky, folklorní koncerty, letní dětské kino ve stodole nebo veselé vinobraní. S létem ale zábava nekončí a vy se můžete vydat na tradiční svatomartinské hody nebo adventní akce. Každá návštěva je plná zážitků, protože u Matoušů se pořád něco děje.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Plzeňský kraj? Pak si užijete pobyt v hotelu Prácheň u Sušice, odkud můžete vyrazit za krásami Šumavy, nebo v hotelu Löwenstein v Konstantinových Lázních s bohatým wellness balíčkem. Více pobytu v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
1: Začalo samočištění a vysoušení.
0: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
9: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
10: Trenírkarna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenírkarna.cz.
12: Express FM.
13: Hudba.

Olivia Rodrigo, Drop Dead na Express FM, co rozhodně není dead, tak to je punk, to je jasný, ale tak je to kultura a divadlo. Mám tady jeden skvělý tip na tenhle ten pátek. Ve Švandově divadle na Pražském Smíchově totiž hrajou kousek s názvem Dívenka na trampolíně, který bude asi slušně dojemný. Má vyprávět neuvěřitelný, ale skutečný příběh manželů z Denisa Livarový a Josefa Škvoreckýho. Ty můžete znát jako slavný spisovatele, kteří v komunistickém Československu nemohli svobodně dejchat a tak utekli do kanadského Toronta, kde založili nakladatelství a pomáhali naší literatuře přežít. Tahle ta inscenace není žádná nudná dějepisná přednáška, ale ukazuje tyhle ty dva jako obyčejní lidi, kteří se hluboce milovali, milovali svoji práci, drželi při sobě v exilu a ještě si přáli založit rodinu. Přijďte se podívat sami, načerpat trochu tady ty inspirativní energie, která určitě nakopne, a hraje se to v pátek 12. června v 7 večer.

0: Georgia Smith, The Way I Love You na Express FM. Se středou nám pravidelně přichází pořad Express Star, který můžete ladit vždycky po driveu. No a dnešním hostem pořadu bude komentátor Nova Sport, Michal Jinoch. S Michalem se bude bavit náš Michal a budou se bavit o tom, jak se k takový práci dostal, protože začínal jako komentátor videoherních turnajů, ale taky hlavně o mistrovství světa ve fotbale, který začíná už zítra.
1: Celkem těch zápasů je 104, my vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů, dalších 8 bude šerovaných s českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českýho nároďáku nám to dost okořenil a já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek. Bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na nová action.
0: Tak my se taky budeme těšit a vy se můžete těšit na rozhovor dneska večer od 7 tady na vlnách Express FM a nebo pokud jste nedočkaví, tak můžete zabrousit na náš web expressfm.cz. No a my pokračujeme s hudbou, teďka Fred Again a Bless Me.

0: Marvelous.
1: Za každou firmou je příběh.
2: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
1: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
2: Bez pozlátka, bez filtrů.
1: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu Rádia
2: Express FM.
3: Express FM. Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizí zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojarov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Express. Music first. Express FM.

0: teď. Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Papež Lev 14. přijal Bad Bunnyho na soukromém setkání konaném v Madridu. Informovala o tom včera španělská veřejnoprávní televize RTVE, což později potvrdil i Vatikán. Schůzka se konala v pondělí na stadionu Santiago Bernabeu, kde papež po svém masivním setkání s diecézní komunitou uspořádal řadu dalších setkání. Vše se odehrálo v době pauzy, kterou měl Bad Bunny během svého turné. Foto ze setkání ani téma, které ale jistě bylo božské, nebylo zveřejněno. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví v nové videohře od Segy s názvem Stranger Than Heaven. Tupac se svolením pozůstalých posmrtně stvární postavu Amaru, Snoop Dogg se zhostí nově vytvořené postavy Orfea a objeví se tam i jeho syn Cordell. Stranger Than Heaven slouží jako historický prequel k dlouho hrající japonské sérii Like a Dragon, dříve Yakuza, a celosvětová premiéra je naplánována na 15. ledna příštího roku. Kapela Suede oznámila deluxe edici svého loňského uznávaného alba s názvem Antidepressants. Antidepressants Expanded vyjde přesně za měsíc 10. července, obsahuje druhý disk s 5 bonusovými skladbami a také třetí disk s demoverzemi všech 11 původních skladeb na albu. Navíc vydali i nový single Emotionally Unavailable.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V areálu fakultní nemocnice Hradec Králové začala stavba kliniky infekčních nemocí. Jde o investici za víc než 1 miliardu korun. Hotovo má být do konce roku 2028, sdělili dnes novinářům zástupci vlády a nemocnice. Vládní zaměstnanci v Afghánistánu a členové Talibánu nově dostali zakázáno používat chytré telefony. Příkaz zřejmě přišel přímo od vůdce vládnoucího hnutí Hajbatuláha Achundzády. S odvoláním na získaný interní dokument hrozící postihy provinilcům a o tom informují exilová média. Prestižní list The New York Times hodnotil domácí i venkovní fotbalové dresy zemí na mistrovství světa a Češi skončili celkově na 42. místě ze 48. Dneska bude převažovat zataženo s občasným deštěm, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Tohle byly polední zprávy, u kterých vás ještě jednou zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Holly Humberstone, To Love Somebody. O ní já teďka budu mluvit, o Holly. Protože když se řekne koncertní rider, tedy seznam požadavků, který mají hvězdy na pořadatele v zákulisí, tak většinou si představíme drahý šampaňský nebo ručníky přesné barvy, co jsem tak ještě slyšela o nějakých záchodových prkínkách a tak podobně, takže tam je to dost čílený. 26-letá Holly Humberstone, kterou jsme teďka slyšeli, teďka pro magazín People prozradila, že tady ty nároky jako hvězdní maníry ještě nemá, ale vyžaduje obyčejnou svíčku či vonou tyčinku. Jde o to, že šatny v klubech jsou podle ní často, cituju, smradlavý a hnusný. A trocha vonavýho kouře dokáže před nástupem na pódium kompletně změnit atmosféru i náladu. Holly navíc musela radikálně změnit i jídelníček. Přiznala, že na turné, hlavně v Americe, má tendenci se ládovat fast foodem, jenomže její tělo to pak po měsíci vzdá a ona hned onemocní. Její rider tak teď sice k její vlastní nevoli překypuje zeleninou a jogurtama, ale je to jediná cesta, jak tady to náročné koncertování přežít. No, my si pustíme další mladou dámu a tou bude Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Music. First.
1: Express FM.

Paramore, Ain't It Fun na Express FM. Jdeme se podívat, jak přežít festiák, pokud má celý propršet. Deštníky totiž povolený nejsou, protože je to samozřejmě nebezpečný. Pláštěnka ta je jasná, ale dost se řeší boty. V Rock for People v facebookové skupině psal jeden borec: Kanady a jedeš bomby za každýho počasí. Inspirovala jsem se, beru si Kanady na rokáč. Další tam psal: předpověď se může ještě zhoršit a celý festival se změní v tlustou vrstvu bahna, kde normální boty ztratíš, tak si vem radši i gumáky. Holčina psala: náhradní ponožky do batůšku. Jeden zkušený účastník psal: po pár pivech a panácích už boty neřeší nikdo. Takhle doufám, že to tam nebude. Jedna slečna psala ještě, že každý rok berou roli pytlů na odpadky, že kdyby jim promokl i stan, tak aby ty věci zůstaly suchý. A jiná k tomu psala impregnaci a nastříkat jí na všechno doma v suchu ještě. A co jsem si všimla, kdyby se to náhodou prostě stalo, že všechno budete mít zmáčený, promáčený, špinavý a tak, tak některý festivaly mají i zónu s pračkama a sušičkama, což za mých mladých let teda nebylo. Za chvilku přihodím ještě pár tipů, který jsem poschánila teď popérem s hudbou Nothing But Thieves.

Lime Garden, Cross My Heart na Express FM, kde jsem před chvilkou se dívala na to, jak přežít festival, který má celý propršet. Co se týká oblečení, tak na Redditu jsem našla, že skvělý jsou lehký větratelný pláštěnky. Což je super, protože pak nejste zapařený. Bavlněný oblečení funguje jako houba, takže ho výjimečně nechte doma a naopak vsaďte na syntetický materiály nebo merino vlnu, který uschnou rychlostí blesku. Pak spousta lidí dává pod stan takovou nepromokavou plachtu, aby ho ze spoda neprotrhli nebo nezašpinili, nebo jim prostě někde neprosáknul. Tam si ale dávejte pozor, aby vám okraje tady té plachty nekoukaly ven spod toho stanu, protože pak zafungujou jako trychtýř při tom dešti. Abyste se ráno neprobudili v zapařeném skleníku, tak je důležitý větrat i během těch velkých lijáků. Nechte větrací otvory stanu pootevřený, aby mohla unikat vlhkost. No a největším festivalovým nepřítelem je voda v elektronice. Pokud nechcete pořád tahat mobil z té podpláštěnky, tak si ho můžete dát do takového toho ziplock sáčku, jako se používá třeba při vodáctví. Tak. To byly tipy, jak přežít festival, který bude úplně promočený, protože si myslím, že přesně tohle to mě čeká, až teďka odjedu ze studia, vyzvednu Kláru a pojedem tam. Nejvíc pršet má dneska na koncertě Gorillaz a pak už to má být snad jenom lepší, takže doufám, že to bude dobrý. Holinky mám, Kanady mám, všechno mám. Myslím si, že to bude dobrý. Zavoláme si zítra s Michalem, aby jsme zjistili, jestli žiju, takže večer v driveu se to dozvíte, jestli to bylo OK, nebo nebylo.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO 15. Nahraďte cukr ovocem.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
8: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
9: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Express FM.
11: Hudba. Na prvním místě.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Maja Hawk, Missing Out. Missing Out znamená o něco přijít a Maja by taky určitě nechtěla přijít o to, co přijde teďka, protože to je fun fact nakonec. Woodstock známe jako takový bezplatný uvolněný festival. Ale věděli jste, že Woodstock 1969 byl původně placený festiák? Když ale organizátoři zjistili, že nedokážou postavit plot včas, no tak to vyřešili tak, že prostě otevřeli brány a akce se de facto změnila na festival bez vstupného. To výrazně přispělo k obrovské návštěvnosti. No, taky možnost, jak to vyřešit. Tady tím fun factem já se s váma rozloučím a budu se těšit až v pondělí. To znamená, že tady bude teďka ve čtvrtek a v pátek trošku jiný režim. Užijete si aspoň delší ráno, což je super. Babu s Vaškem už se těšej. Delší směnu Veroniky a pak i Michala večer, takže tak. A já v pondělí vám podám hlášení. A třeba se tam i s někým potkáme z vás. Já už tam mám s jedním z vás domluvený drink, tak pokud byste se chtěli potkat, tak napište na Instagramu do DMs a můžeme si dát drink všichni spolu. Tak páčko.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od prvních tříd. Americká federální soudkyně zakázala státu Alabama využívat k popravě vězňů dusík. Metoda podle ní porušuje zákaz krutého a neobvyklého trestání. Americká tenisová hvězda Serena Williams po úspěšném návratu po čtyřleté pauze zvažuje start ve Wimbledonu. Novinářům na turnaji v Queens Clubu řekla, že se ještě nerozhodla. Dnes nás bude provázet občasný déšť a teplota nepřekročí 18 stupňů Celsia. Podobné počasí bude i zítra. Mírné oteplení přijde až v sobotu. Po 13. hodině na Express FM startuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví a vítá Veronika Koloušková. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

10 minut po 13. hodině vás u vysílání Rádia Express FM. Ještě jednou zdraví Veronika, přeju vám hezký den. Po včerejším večírku pro nedočkavé dnes v 11.30 oficiálně odstartoval festival Rock for People v Hradci Králové, který dnes večer vyvrcholí koncertem skupiny Gorillaz. Kdybyste se v tom opravdu obšírném programu nedokázali moc dobře zorientovat a potřebovali byste nějaké tipy od nás, tak na našich sítích, zejména na Instagramu, najdete na každý den pár tipů vybraných našimi dramaturgy Radkem Burešem a spol. Takže to je takový tip pro vás, jinak je jasný, že letos vám tam úpal asi nehrozí, tak přeju, ať prší pokud možno co nejméně. A pustíme si ty Gorillaz dohromady se Sloutajem a skupinou Slaves, Momentary Bliss.

0: Pony Archives se ještě vrátím k právě započatému festivalu Rock for People, který letos bude extrémně burácivý. Opět potrvá 5 dnů. Důvodem je návštěva jedné z největších hudebních legend, a to britské skupiny Iron Maiden, která v Hradeckém parku 360 vystoupí tuto neděli v rámci speciálního přidaného dne a oslaví tam 50 let na scéně. A spolu s maskotem Eddiem během dvouhodinového setu všem ukáže, že ačkoliv si v příštím roce dává od koncertování pauzu, tak ještě zdaleka nekončí. Headlinery toho letošního 31. ročníku jsou kromě zmiňovaných Gorillaz taky legendy nu metalu Limp Bizkit, americká popová zpěvačka Halsey, taky ostří Bring Me The Horizon. Z dalších jmén se návštěvníci můžou těšit na rock metalové velikány Papa Roach, Nothing But Thieves, The Wombats, ti hrají dneska, už myslím v 15.30, nebo legendární Megadeth. Českou scénu bude zastupovat Lenka Dusilová se svým narozeninovým programem a Davidem Kolarem v roli hosta. Budou tam Tata Boys, Ben Kristoval, který s kytaristou skupiny Kiss natrénoval 3 songy, bude tam Sofian Mežmeš, Ventolin nebo Police Symphony Orchestra. A jsou tam samozřejmě taky členové týmu našeho rádia, kteří budou podávat pravidelné reporty. Za chvíli si dáme Sombra a taky Tylu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
8: trenirkarna.cz.
9: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trenirkarna.cz.
10: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: Tak to byly Go Team. Teď se podíváme do oken vesmíru. NASA oznámila včera složení mise Artemis 3. Mise Artemis má za svůj cíl vrátit člověka na povrch měsíce. A složení té třetí mise, která se uskuteční v příštím roce, je celomužské. Jsou to tři Američani a jeden Ital, s tím, že kapitánem bude Američan a pilotovat bude právě italský astronaut. Ta mise Artemis 3 nebude směřovat k měsíci, jejím úkolem bude na oběžné dráze kolem Země důkladně otestovat schopnosti lodi Orion operovat v kosmickém prostředí a spojovat se s komerčními loděmi určenými pro přistání na povrchu měsíce. Budou tam plnit různé úkoly tito astronauté už v příštím roce. Teď si pustíme Fontaine's DC, které včera bohužel postihla velmi smutná událost, a to, že přišli o svého manažera.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šrák, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. S Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Music first.
13: Express FM.

Zítra odstartuje fotbalové mistrovství světa, do kterého zasáhne i český tým. Jeho první zápas je naplánován na pátek 16:00 raní našeho času. 18. hrát se bude s Jižní Koreou, 18. června se bude hrát proti Jižní Americe, a to v 6 odpoledne, a 25. června s Mexikem opět ve 3 ráno. Pokud nemůžete z nějakého důvodu sledovat ta utkání doma, že třeba vaše rodina bude spát, nebo z jiného důvodu, že třeba nemáte kde to sledovat, tak jsou restaurace a hospody, které otevřou právě kvůli utkání mistrovství světa. Určitě si najdete některé ve vašem sousedství. Já můžu za pražské jmenovat například hospodu Zábranských v Karlíně, která otevře vždy hodinu před tím konkrétním utkáním, a to nehledě na tu denní dobu, takže i v noci, nebo i krátce nad ránem. Držíme palce naší reprezentaci. Hrát si teď budeme Kendricka Lamara, Humble.

0: rychlý přehled zpráv.
1: V Lidicích si dnes lidé připomínají 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý, oznámil dnes na tiskové konferenci ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky, které jsou spojené pánvemi, čeká podle něj už zítra první operace. Somálský rozhodčí Omar Artan, kterého úřady po příletu nepustili do Spojených států a znemožnili mu pískat na mistrovství světa, se po návratu do vlasti dočkal bouřlivého přivítání. Dnes nás bude provázet občasný déšť a teplota nepřekročí 18 stupňů Celsia. Podobné počasí bude i zítra. Mírné oteplení přijde až v sobotu. Bylo 14 hodin, posloucháte Express FM, u odpoledního vysílání vás zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tak to byly Doors, neboli dveře od Noah Kahna. Vítá vás Veronika v další hodině odpoledního vysílání. V této hodině proběhne soutěž, kterou tady máme celý tento týden v odpoledním vysílání. To soutěž, která potěší zejména všechny, kdo si vyrábějí vlastní marmelády a džemy ze sklizeného ovoce. Je to soutěž s fansladidly, tak je to soutěž pro všechny, kdo mají rádi sladké a chtějí použít nějaké alternativní varianty, aby toho sladkého nebylo až tak zase moc. No, tak na to si počkejte, na tuhle soutěž zhruba 15 minut, tak vám prozradím, kdo dnes večer v 19 hodin dorazí do pořadu Express Star. A teď si pustíme novou věc našeho playlistu. Je to britský rapper a producent Jim Legacy, který se v prestižní britské anketě BBC Sound of 2026, která každý rok předpovídá, kdo se stane hvězdou v tom kterém roce, tak obsadil druhé místo. Na místě prvním skončila popová zpěvačka Sky Newman, ale tady je Jim Legacy a jeho single I Don't Know, I Don't Know.

0: Dnes je 10. června, což znamená, že zítra je 11. června a 11. června proběhne křest nové desky Prague Union Nekorektum. Křtít se bude v pražských Riegerových sadech pod otevřeným nebem. Na zítřek jsou hlášeny přehánky déšť. Nebojte, jenom ve 12 hodin a v 15 hodin a potom bude slabá bouřka, ale v 19 hodin už bude krásně svítit sluníčko. Takže ten křest proběhne úplně na suchu a v klidu. Takže buďte tam, pokud máte rádi Prague Union, určitě vám udělají radost. Uslyšíte nový pecky, nový program. Za malinkou chvíli si pustíme Temper City, taky Mežišna a potom už budeme soutěžit s Fun Sladidly.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Service, zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: Varování ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizích zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
13: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Hudba na prvním místě.

jahody, třešně, angrešt, rybíz, okurky, řektvičky, květáky. Tohle všechno bude už za pár týdnů zrelé a brzy vypukne zavařovací šílenství a proto je třeba být připraven. A připravit se můžete například díky e-shopu fun.eshop.cz, což je e-shop společnosti Fun Sladidla. A já vám teď nabízím takový dárkový balík v hodnotě 650 korun. Neříkám balíček, ale balík, protože je tam toho opravdu hodně. Jsou tam želírovací směsi, jsou tam různá sladidla, ať už tekutá sladidla, tabletová, prášková, hlavně ta alternativní, která nejsou zas tak sladká nebo kalorická, lépe řečeno kalorická, jako ta klasická sladidla, tedy cukr. Najdete tam taky takový doplněk stravy, který je vhodný na zmírnění následků nadměrného pití alkoholu, to se hodí, jmenuje se Samaritán. Taky v tom balíku najdete jablečný džem, hruškový džem a taky bezinkový syrup. Takže kdo má zájem, ať si teď zasoutěží. Soutěžit budeme prostřednictvím vašich textových zpráv. Číslo k nám je 602604903. Prosím, do té zprávy připište své celé jméno. No a otázka dnešního dne je taková. Kolik cukru použijete na marmeládu z želírovací směsí od Fun Sladidel? Kolik cukru použijete na marmeládu z želírovací směsí od Fun Sladidel? Odpověď najdete na fansladidla.cz, sekce recepty se sladidly. Tak, pošlete mi to a kdo odpoví správně jako první, ten má u nás balík. A jdeme si hrát další hudbu. Kings of Leon, The Bandit.

0: Astronomické léto přijde sice teprve za 11 dnů, ale v zámeckém parku, v zámecké zahradě v Roztokách u Prahy už to léto přijde o tomto víkendu, respektive začne v pátek, protože tam začíná pravidelný každoroční festival Léto na zámku, který je určený pro celou rodinu, protože je tam promítání animovaných filmů, workshopy pro děti, různé dílny, divadla, ale samozřejmě také program pro dospělé. V pátek to bude koncert Fast Food Orchestra, který začne ve 20.30. No a v sobotu tím hřebem toho programu bude taktéž od 20:30 stand-up comedy show Na stojáka, bude tam Iva Pazderková, bude tam Karel Hynek a bude tam taky Daniel Čech. Takže si račte zakoupit vstupenky přes středočeskemuzeum.cz, tam taky najdete podrobný program. Za chvíli tu máme Huziera a pustíme si taky Arlo Parks a taky potom uslyšíme Vašku hlas, protože pro vás chystá hudební zprávy, které jsou před námi.
1: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
2: Nebudu doma na Expressu.
1: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.

0: Express FM.
1: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
0: Express FM.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Červené víno na světlém koberci?
4: No a jdu na to. Můj nový tepovač Roventa Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelu Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
11: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
12: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
0: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Papež Lev XIV. Přijal Bad Bunnyho na soukromém setkání konaném v Madridu. Informovala o tom včera španělská veřejnoprávní televize RTVE, což později potvrdil i Vatikán. Schůzka se konala v pondělí na stadionu Santiago Bernabeu, kde papež po svém masivním setkání s diecézní komunitou uspořádal řadu dalších setkání. Vše se odehrálo v době pauzy, kterou měl Bad Bunny během svého turné. Foto ze setkání ani téma, které ale jistě bylo božské, nebylo zveřejněno. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví v nové videohře od Segy s názvem Stranger Than Heaven. Tupac se svolením pozůstalých posmrtně stvární postavu Amaru, Snoop Dogg se zhostí nově vytvořené postavy Orfea a objeví se tam i jeho syn Cordell. Stranger Than Heaven slouží jako historický prequel k dlouho hrající japonské sérii Like a Dragon, dříve Yakuza, a celosvětová premiéra je naplánována na 15. ledna příštího roku. Kapela Suede oznámila deluxe edici svého loňského uznávaného alba s názvem Antidepressants. Antidepressants Expanded vyjde přesně za měsíc 10. července, obsahuje druhý disk s 5 bonusovými skladbami a také třetí disk s demoverzemi všech 11 původních skladeb na albu. Navíc vydali i nový single Emotionally Unavailable.
0: Express FM.

0: Ženy, ruku na srdce. Kolik z nás si někdy koupilo podprsenku, která ale teď leží zapomenutá někde na dně šuplíku, protože prostě nesedí. Dokonce až 80% z nás nosí špatnou velikost. My si ale dneska řekneme, jak si vybrat tu správnou. Hodit se vám bude určitě krejčovský metr, abyste mohli správně změřit své míry. Základem je podle Astratex.cz měření v nevystužené podprsence bez vycpávek. Nejdřív tedy měřte obvod přes prsa v nejplnější části, což určí velikost košíčku. No a potom měříme podňadry, což určuje velikost obvodu. Od hodnoty obvodu odečtete 3 až 5 cm. Pevný obvod je naprosto klíčový, protože nese váhu prsou. Jak má správně podprsenka sedět? I tady se často dělají chyby. Obvod musí být v rovině. Když na zádech výjíždí nahoru a máte tam takový ten oblouček, je moc volný. Pokud máte otlaky, špatně se vám dýchá, pak je zase moc těsný. Ramínka ty byste měli dotáhnout tak, aby pod nimi šlo projet prstem. Kostice by měly ve středu přiléhat na hrudní kost. Sahat musí až za ňadro, směrem do středu podpaží. Košíček neodstává a tvoří s ňadrem hladký přechod. Pokud prso dělá boule, je příliš malý. A ještě tip na závěr. Černé podprsenky bývají často pevnější než ty světlé. Takže i stejná velikost může sedět trochu jinak. Pro více tipů mrkněte na astratex.cz.
1: Express.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém dnes při slavnostním otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfúze upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev tam dnes naposledy daroval i prezident Petr Pavel. Papež Lev XIV. Dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámu Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí architekta Gaudího. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou začne zítra fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy americké a Kanada. Hodinu a půl před výkopem, tedy v 19:30, začne v Mexico City zahajovací ceremoniál. Dnes nás provází občasný déšť a teplota kolem 16 stupňů Celsia. Podobné počasí čekáme i zítra. Mírné oteplení na 20 stupňů přijde až v sobotu. Bylo 15 hodin, posloucháte Express FM. Moje jméno je Veronika Kroušková a přeju vám krásné odpoledne.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Už zítra startuje mistrovství světa ve fotbale, po 20 letech u toho navíc budou také čeští reprezentanti a bude u toho taky komentátor Michal Jinoch, který bude dnešním hostem pořadu Express Star, který můžete slyšet od 19. hodiny, tak pokud jste fotbaloví fandové, tak si ten rozhovor rozhodně nenechte ujít, protože se bude samozřejmě soustředit na to nadcházející mistrovství světa. A jednou z Michalových otázek na Michala Jinocha bylo, kolik zápasů uvidíme na nově fotbalových.
1: Celkem těch zápasů je 104, my vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů, dalších 8 bude šerovaných s Českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českýho nároďáku nám to dost okořenil a já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek. Bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na nová action.
0: Celý rozhovor slyšíte dnes po 19. hodině. Samozřejmě si ho můžete už teď celý poslechnout v podcastu na našich webovkách expressfm.cz a taky na všech podcastových platformách. Tam to najdete jako Express Star. Teď už Dominik Fajk a jeho Baby Doll. Express FM.

0: 130 nádherných historických vozidel se vydá už zítra na závod nazvaný 1000 mil československých, který pojede z Prahy až do Bratislavy. Co ten závod znamená? Jaká auta tam můžete potkat? A hlavně, kde je můžete potkat a pokochat se pohledem na ně za jízdy, tak to vám prozradím v dalším vstupu, ale ještě předtím přijde Old School.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
4: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show v divadle Hibernia.
7: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
8: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
7: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto.
12: I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju.
1: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Express. Music first. Express FM.

Express Old School. Na festivalu Rock for People dnes jako headliner vystoupí skupina složená ze 4 animovaných muzikantů, jmenovitě je to zpěvák 2D, basák Marduk Nichols, bubeník Russell Hobbs a japonská kytaristka Noodle. Oni jsou sice dvojrozměrní, ale od roku 1998 se jim podařilo vydat už 9 pěkně trojrozměrných vinilů a alb. Jmenují se samozřejmě Gorillaz a spolu s nimi přijede do Hradce Králové jejich hudební otec Damon Albarn. Myslím, že tam budou i další hosté, to se asi nechte překvapit. My si od Gorillaz pustíme píseň z jejich eponymního debutového alba, jmenuje se 19 až 2000. Někdy se jí přezdívá taky Get the Cool Shoe Shine, jakože nalešky si boty. Je jasné, že dnes to v Hradci moc nebude o naleštěných lakýrkách, ale spíše o holinkách, ale i tak si to pořádně užijte naplno. Express Old School.

Tak to byla krásná píseň od Loli Young, novinka From Down Here. V kolech Mám už tisíc mil si budou moci prospěvovat posádky závodu nebo kresu jízdy, která se jmenuje Tisíc mil československých. Je to historický závod, který vznikl, nebo jezdil se od roku 1933. A to z Prahy do Bratislavy. A ta tradice byla obnovená. Letos se toho té jízdy historických vozů zúčastní 130 posádek. Jsou to opravdu krásná auta, která se dnes ve 13 hodin seřadila, soustředila v Opletalově ulici v Praze a zítra v 6 hodin budou po minutě jednotlivá auta startovat. Pojedou přes Žižkov, kolem Českého Brodu, Kolínem, Polnou, Velkou Býteší, Troubském, Lednickým náměstím, Hodonínem a pak už do Malacek a cílem bude Bratislava, Rybné náměstí, tam ten konvoj dojede v 17 hodin. V pátek si udělá tato jízda takový okruh Slovenskem, no a v sobotu se pojede zase z Bratislavy zpátky do Prahy, ale trošku jinou trasu, aby se mohli pokochat úplně všichni, pojede se

0: Za každou firmou je příběh.
1: O odvaze, nápadech, riziku a chybách, které bolely.
0: V novém podcastu Od píky po píky uslyšíte autentické příběhy lidí, kteří vybudovali vlastní firmy od úplného začátku.
1: Bez pozlátka, bez filtrů.
0: Jen skutečné podnikání a zkušenosti z první ruky. Od píky po píky s Martinem Jandorou. Nový podcast exkluzivně na webu Rádia
1: Express FM.
2: Express FM.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta.

0: zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Hudba na prvním místě.
7: Express FM.

z Lovosic a z blízkého okolí a poslouchá nás někdo z Lovosic a z blízkého okolí, kdo je ještě teenager anebo je mladý dospělý, takzvaný young adult. Pokud ano, tak vězte, že tam máte v Lovosicích v Lesoparku Osmička tuhle sobotu krásnou akci, která se jmenuje Young Fest. Je to festival pro mladý publikum a hlavními hvězdami budou Gufrau dohromady s Matem 213, takže je jasné, že zahraje. Zazní Shaila Lai, zazní song Potrvá, zazní taky nový song Gufrau plus Mat 213, který najdete na Matově nové desce Retroskepse. Ten song se jmenuje Emauzy, takový hodně veselý letní hit o lásce, jak mladí lidi letějí městem. No a Mat 213 bude naším hostem už příští úterý. Můžu vám slíbit rozhovor od 19. hodiny. My si ho teď poslechneme jako hosta ve skladbě od Good Times Only, Terapie potom smích. No a já se s vámi touto informací, milí posluchači, pro dnešní den musím chtě nechtě rozloučit, protože za chvíli už je tady Express Drive, kterým vás teď až do pátku bude provázet pouze Michal, protože Petr jede na raftu Vltavu, držte mu palce a posílám Good Times Only s Matem 213, Terapie potom smích. Mějte se krásně, zítra se na vás budu zase těšit. Ahoj!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Pokud by se sněmovní volby konaly nyní, s výrazným náskokem by podle průzkumu NMS pro novinky.cz zvítězilo hnutí ANO s 31% hlasů. To je jen drobný pokles oproti skutečnému výsledku říjnových voleb. Hnutí STAN na druhém místě přeskočilo ODS, motoristé se stále potácejí kolem 5% nutných pro vstup do sněmovny, kleslo i SPD, které by nyní získalo 7,5%. Mluvčí ruské diplomacie pohrozila Kanadě reakcí za to, že bude na svém území vyrábět drony pro Ukrajinu. Podle ní se Kanáda tímto rozhodnutím stala válečným štváčem. V předprodeji za lístky fotbalový fanoušek zaplatil Mailand, stačilo si ale počkat pár dnů do začátku mistrovství světa a objevit vhodný distribuční kanál a mohli jste mít lístky na zápasy zadarmo. Předatelé nejsledovanější sportovní události světa zjevně pod hrozbou poloprázdných amerických stadionů zahlazují fiasko a dávají tak tedy lupeny zdarma. Zítra ráno bude většinou zataženo, zejména v severní polovině území s deštěm. Během dne pak oblačnost bude proměnlivá s četnými přehánkami i bouřkami. Večer by měl být bez srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 20 stupňů, na horách kolem 10. Na Express FM minutu a půl po 16. hodině začíná Express Drive. Dnes, no respektive až do pátku, bez Petra. Zdraví vás Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: spolupráce kanadského producenta Deadmau5e s americkými Neptunes, to je tak celkem symbolické, protože v noci na zítřek začíná v Kanadě, v Spojených státech, no a taky v Mexiku mistrovství světa ve fotbale. Představte si, že 925 hráčů poprvé bude hrát na mistrovství světa. No samozřejmě všichni čeští do tohohle čísla taky patří. 357 hráčů už na mistrovství světa hrálo, někteří z nich i na více mistrovstvích světa, jako třeba Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. 449 různých klubů fotbalových ze 71 zemí vyslalo své zástupce na mundiál. Nejvíc jich vyslal Manchester City, to je 19 kousků. Nejmladším hráčem je Gilberto Mora z Mexika, který dnes, respektive zítra, oslaví 17 let a 240 dní. No a druhým nejmladším, jak asi víte, je Čech Hugo Sochůrek, který už na přípravě na šampionát oslavil své 18. Nejstarším hráčem je skotský golman Craig Gordon, kterému bude zítra 43 let a 162 dní. No a nejvíce hráčů tam vyslala Anglie, tedy samozřejmě tedy anglická liga. A to 200 rovných. To je, myslím, docela obdivuhodné číslo. Jaká čísla začnou nabírat různí fotbalisté, to se dozvíme právě s výkopem toho úvodního utkání, které už se blíží. A my samozřejmě zítra nad ránem hnedka všechno sečteme a v ranním vysílání Express FM se dozvíte, jak to dopadlo, pokud náhodou nebudete v noci koukat. No a v noci na pátek už samozřejmě do hry také vstupují Češi, tak to doufám koukat budeme všichni, i když si musíme nařídit budíka.
1: Express Drive
2: na Expressu.
0: Trocha energie do vašich žil právě teď. Tohleto jsou Foo Fighters a Caught in the Echo.

0: Your Favorite Toy, tak se jmenuje deska, z které pochází právě doznívající energický single. Za chvíli si dáme neméně energickou Tovelu a její I'm Your Girl Right a budou tady také Milky Chance anebo Jungle. To vše doplněno zajímavými informacemi.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
4: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Chystáš rozlučku se svobodou nebo oslavu v zahraničí a letíš z Prahy? Začni slavit ještě před odletem. Zvýhodněné nabídky v Bottega Prosecco baru, letní slevy do Duty Free nebo Aperol Spritz v Takeoff baru čekají právě na tebe. Pro víc informací sleduj Instagram Letím z Prahy, protože dovolená začíná už na letišti.
10: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
11: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
10: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@poděbrady.cz.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
14: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
16: Express FM.

0: má vypadat ideální den, pokud chcete žít dlouho. Je to samozřejmě podle výzkumníků spánku, odborníků na výživu a studií produktivity. Tak představte si, že dokonalý denní režim nespočívá v nepřetržité práci. To jste asi tušili. A je to osladění návyků s přirozeným rytmem našeho těla. Takže vstávat bychom měli v 6:00, ideálně s denním světlem. 7:15 si dát proteinovou snídani. Co máme dělat tu hodinu 15, to už tady zdroj neuvádí. Možná dlouhá sprcha, rychlé zahřátí organismu. V 8 byste měli zahájit práci, a to takovou tu nejnáročnější a taky nejvíc jako stresující. V 10:30 bychom měli vyrazit ven na krátkou procházku, krátkou přestávku. Často to lidé využívají jako rauchpauzu, ale samozřejmě kouření do zdravého životního stylu nepatří. V 1 odpoledne byste si měli dát oběd stranou od všech obrazovek, ideálně i bez telefonu. 3:30, tam by měla být nějaká práce, která vyžaduje méně pozornosti, ideálně kreativní, a nebo nějaká spolupráce s kolegy, takže třeba nějaký lehký meeting nad nějakými neúplně důležitými a zásadními rozhodnutími. V 6 odpoledne byste měli vyrazit do posilovny, a nebo samozřejmě stačí se třeba projít cestou do z práce. V 7 odpoledne nebo v 7 večer by to chtělo takovou malou, lehkou večeři, samozřejmě ne 6 knedlíků, a potom v 9 byste měli stlumit světlo a všechna zařízení s elektronickými obrazovkami dát pryč, třeba si číst knihu, ale to zase nevím, jestli je dobrý stlumit to světlo, aby se si neničili oči. No a v 10 večer půjdete spát. Tak takhle vypadá ideální den podle výzkumníků. Myslím, že většina z nás ten den má úplně jiný. Můžete mi klidně napsat na 602-604-903, jak vypadá váš den, jak moc se blíží tomuto ideálu, který jsem vám teďka právě řekl. Dáme si Jungle anebo Billy Barman s Benem Kristoval, Sabotáž.
1: Středeční odpoledne na Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehodu pozor na D1 na 322. kilometru ve směru do Brna. Zpevněná krajnice je uzavřená, překážka je na vozovce, projedete se zvýšenou opatrností. Nehoda je také na D48 na 10. kilometru směrem do Polska. Je to vážná nehoda a právě teď probíhá její vyšetřování, tak i tam dejte velký pozor. Pravděpodobně tam může být i kolona. Další nehody hlásí Bezručova ulice v Zábřehu, Masarykovo náměstí v Šumperku, Ptácká ulice v Mladé Boleslavi a nebo pražská Vilzonova ulice. Tak jeďte opatrně a dál poslouchejte Express FM, odkud vás zdraví Michal.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na alza.cz.
1: Express FM.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz.
2: Počkej, ty už si uklidila.
3: Jo.
2: Ale vždyť si začala před chvilkou.
3: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
2: Au, to znělo osobně.
3: To byl jen úklid.
4: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu www.muzeum.cz.
8: Přestaňte dělat marmelády z cukru. Dělejte je z ovoce. Z Fun želírovací směsí připravíte domácí marmeládu až s 90% obsahem ovoce. Jednoduše a s minimem cukru. Objednejte na fansladidla.cz a využijte slevu 15% s kódem RADIO15. Nahraďte cukr ovocem.
9: Varování Ministerstva ovocnářství. Péče o ovocné stromy může způsobit závislost, samomluvu v korunách stromů a podezřele časté nakukování do cizích zahrad. Nechte se bezplatně provést letní ovocnářskou sezónou. Řez, výživa, přírodní ochrana. Vaším průvodcem bude hodinový sadař. Pro zdravé, plodné a krásné stromy v zahradách. www.stromyvlétě.cz.
10: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
11: Express. Music first.
12: Express FM.

0: Na Express FM v 16 hodin 51 minut doznívá píseň The Walk Mayera Hawthorna. No a my teď jdeme osvětlit jeden mýtus, který často slýcháme, a to, že Česká republika je nejvíce ateistickou zemí na světě. Tak představte si, že není. Jsme dokonce až na bramborové příčce, tedy jsme čtvrtí. Za náma je třeba Velká Británie, Belgie, Estonsko, Austrálie, Severské státy, Norsko a Dánsko. A před námi, pozor, Švédsko, Japonsko a první Čína. V Číně je 91% ateistů, v Japonsku je to o 5% méně, no a u nás je to jenom 75%, tak vidíte to. Nakonec na tom nejsme tak hrozně. Chápu asi správně, že většina z těch 25% je na Moravě, ale i tam je spousta ateistů podle všeho. No, tak pokud vy věříte v dobrou hudbu, tak jste tady správně a díky bohu vám ji zahrajeme. Return, Ray, I Don't Want You, nebo MK a Clementine Douglas, Come Find Me.
1: Drive. Odpolední Drive.
2: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Andrej Babiš i koaliční poslanci odmítají, že by se premiér podílel na přípravě novely zákona o střetu zájmu. Koaliční návrh by přitom značně rozvolnil pravidla a prakticky ukončil debatu, zda je předseda vlády ve střetu zájmu. Poslanci novelu vysvětlují snahou o vyjasnění sporných paragrafů, zejména ohledně čerpání dotací. Prý pokračují v iniciativě nynější opozice. Neznámí ozbrojenci v člunu zaútočili ve středu na nákladní loď plující zhruba 163 km jihozápadně od pobřeží Jemenu. Ochranka plavidla střelbu opětovala a člun zahnala. Na většinového majitele fotbalového West Hamu, který vlastní téměř 39% akcí 77-letého Davida Sullivana, praskl vážný sexuální skandál. Podnikatel tak zřejmě bude muset svůj podíl v klubu prodat, což otvírá dveře Danielu Křetínskému. Majitel fotbalové Sparty dosud drží 27% akcí klubu, který v uplynulé sezóně spadl z Premier League. Čtvrtek slibuje zatažené a deštivé ráno, během dne nás čekají přehánky i bouřky, večer pak ustávání srážek a rozpuštění oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 14 a 20 stupni, na horách bude kolem 10. Na Express FM v 17 hodin pokračuje Express Drive, dnes s Michalem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Úžasná Olivia Rodrigo, která o uplynulém víkendu vystoupila jako překvapení na festivalu Primavera. Jejím hostem byl mimo jiné Robert Smith z The Cure, který tam s The Cure vystupoval taky. A ten ovšem byl oznámený dopředu a pokud náhodou jste ještě nevypátrali na internetech záznam jejich koncertu právě z Primavery, tak doporučuji, je to skvělý jako vždycky. My jsme tady už s Petrem mluvili o míči Trionda, s kterým se bude hrát mistrovství světa, které začíná v noci na zítřek. Je to samozřejmě značka Adidas a pozor, on, ten míč není obyčejný míč, má v sobě spoustu věcí. Třeba senzor pohybu, který bude počítat dotyky, přihrávky, střely a další věci. Potom taky ten senzor vlastně má 500 výstřelů takzvaných, nebo jak to říct, 500 záblesků za sekundu a tahle data řeknou potom videorozhodčímu, jak se ten míč hýbal, kamera je v něm zabudovaná a ta potom samozřejmě udělá takovou 3D mapu, kterou vy pak uvidíte, až se bude něco rozebírat elektronickou tuškou. No a co je zajímavý, tak samozřejmě hlásí i offside. Takže když bude něco sporného, tak se to asi bude řešit rychleji. Uvidíme to potom samozřejmě v praxi, jak to bude vypadat. Co je hodně zajímavé, tak když ten míč odnese rozhodčí nebo nějací pohunci z hřiště, tak musí jít na nabíječko, protože má v sobě samozřejmě i baterii, tak aby mohl se používat následný den. Je to zajímavé, kam ta technologie dospěla, když se hrálo s tou koženou mičudou. Možná to mělo taky svoje kouzlo. Express Drive. Na Expressu.

0: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
1: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
2: Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň-Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má a neplatíš tak navíc vůbec nic. A místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partners banka.
4: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz

0: Dej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
7: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Music. First.
4: Express FM.

Cortinas, The Luckiest Man Alive, ukázka je jednoho ze dvou nových songů, které se objeví na jejich výroční Best Ofce. Ta vyjde, nepletuli se, za měsíc. No a Cortinas ní taky vyrazí na turné, ale to se bude týkat jen britských ostrovů, takže pokud jste si dělali zálusk, že tuhle věc uslyšíte naživo, musíte vyrazit do Velké Británie. Co se týče hudby, tak už jsme tady probírali, že váš oblíbený song vás přestane bavit, respektive ztratí svoje takové to největší kouzlo, když ho slyšíte 200krát. Možná někteří z vás s tím nesouhlasíte a můžete slyšet do omrzení ten váš oblíbený song. Co je ale zajímavé, tak je to, že vlastně nejsilněji se vám zapíše do mozku hudba, kterou posloucháte mezi 12 a 25. Je to samozřejmě dílo našeho mozku, protože v adolescenci a v brzké dospělosti si děláme ty nejlepší vzpomínky a ty nejsilnější emoční vzpomínky. To znamená, že pak k tomu máte to emoční pouto k té hudbě. No a kdybyste náhodou chtěli se naučit na nějaký nástroj, tak děláte dobře, protože učení se hrát na nástroj vám může fyzicky změnit mozek, samozřejmě k lepšímu, jak jinak. No a když už jsme u vlivu na mozek, tak je to taky důležitá a dobrá zpráva, že hudba může částečně zmírnit symptomy Parkinsonovy nemoci, takže pokud náhodou máte mezi svými blízkými někoho, kdo touto nemocí trpí, tak mu pusťte jeho oblíbenou hudbu, ideálně takovou, kterou poslouchal v adolescenci a raném dospělém věku. Express. Express Drive. No a my vám posíláme trochu chlorinu, abyste třeba taky zapomněli. 21 Pilots.

0: Marie Majerové, taky Sokolova v Brně a Hluboká ve Zlíně. Zkrátka jeďte opatrně, ať nehlásíme za hodinu i vás.
1: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
2: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
1: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
3: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
2: Léto plné zážitků? Vydejte se na Střední Moravu a do Jeseníků. Objevujte hrady a zámky, jedinečná muzea a vyrazte na kole podél řek do přírody i za dobrodružstvím. Léto v Olomouckém kraji je plné zážitků, dobrodružství i klidu. www.ok-turism.cz
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšeli. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prague. Vstupenky jsou již v prodeji.
6: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Ufland.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum CZ.
11: Trápí vás plízeň nehtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nehtů. Aplikujte na poškozené nehty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle jsou irští Ashay, Shining Light. Pro mnoho fanoušků Daft Punk to zářivé světlo zhaslo v roce 2021, když se tyhle ty francouzské taneční ikony rozešly po 28 letech. Thomas Bangalter teď v novém rozhovoru přiznal, že se mu ulevilo nad způsobem, jakým kapela skončila. Začátkem tohoto roku si navíc duo připomnělo 5 let od svého rozchodu novým videoklipem k singlu Human After All. No a v rozhovoru novém pro The Times teď se zeptali Thomase Bangaltera, jestli by se chtěl zase potkat s Guy Manuelem de Homem Christo a zase si třeba dát nějaké společné živé vystoupení, tak na to odpověděl jenom jednoznačně ne. Ale vyloučil to zkrátka a řekl, že je opravdu rád, že po celou dobu jejich působení nic nepokazili a neskazili, a to platí i pro jejich osobní vztahy. Historie hudby se skládá z plodných partnerství a ta obvykle trvají mnohem kratší dobu než těch 28 let, které jsme měli my. Bylo to skvělé, ale udržet si charakter a neskazit to se stalo velmi obtížným. Zkrátka, Daft Punk jsou jednou provždy minulostí a my si tak můžeme už jenom pouštět jejich skvělé tracky, jako je třeba Harder, Better, Faster, Stronger.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na křížení silnice první třídy číslo 30 u Chlumce mezi Teplicemi a Ústím nad Labem začala výstavba kruhového objezdu. Kvůli několika tragickým nehodám, které se zde v minulosti staly, řidiči i obyvatelé města nazývají místo křižovatkou smrti. Stavební práce značně narušují plynulost dopravy, řidiči tak musí počítat s čekáním v dlouhých kolonách. Jako hrdinu v severním Irsku oslavují muže, který dřevěnou pálkou zneškodnil migranta ze Sudánu, který v Belfastu jinému muži pokusil se uříznout hlavu. Muž, který napadenému zachránil život, se podle svých slov na místě ocitl čirou náhodou. Nejúspěšnější klub české historie Nymburk se od nové sezóny přesouvá do hlavního města a v basketbalové ligové soutěži bude pokračovat pod názvem Slavia Praha Era NBK. Cílem je mimo jiné účast v NBA, která chystá expanzi do Evropy. Zítřejší ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 14 až 20 stupňů, na horách kolem 10. Je 18.02 a na Express FM stále posloucháte středeční Express Drive. Jdeme na hudební novinky.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: tak to byly Chance the Rapper a Nox Fortune. No a já jsem se tady zahleděl na nové fotky a nové video Violet Girl. Ta vydala minulý týden, tedy na konci května, respektive předminulý týden, už své debutové album, které se jmenuje Be Sweet to Me. Je inspirováno alternativní kytarovou scénou 90. let. Sama 20-letá hudebnice a nejstarší dcera Davea Grohla svoje, jako své vzory zmiňuje The Breeders, PJ Harvey nebo Pixies. Hlavními producenty desky byly Justin Reisen, jeho služeb dříve využili Kim Gordon, Charlie XCX, Kylie Minogue nebo Sky Ferreira a taky další spolupracovník Kim Gordon, Anthony Paul Lopez, který dále spolupracoval třeba s Yes nebo Johnem Legendem. No a my vám teď nabízíme jako první novinku pro tento týden právě Violet Girl a její skvělý single Buck in the Cake.
1: Novinka.

0: Empire of the Sun Alive, to je pohled do hudební minulosti. A teď je tady žhavá současnost. Čtvrté solové album s názvem Kiss All The Time Disco Occasionally vydal letos Harry Styles a po písních Aperture a American Girls je teď na řadě třetí oficiální single Dance No More. 32letý anglický umělec je aktuálně na cestách. Od pátku absolvuje sérii 12 koncertů na legendárním londýnském stadionu Wembley, poté se přesouvá do Brazílie, Mexika, Spojených států a Austrálie, no ale moc se nenacestuje. On tam vždycky má právě sérii koncertů, jako už absolvoval v Amsterdamu a nikde se moc necourá a netrajdá. Je to asi dobrý způsob, nevím, jak na to reagovali jeho fanoušci, ale myslím, že má celkem vyprodáno, takže asi v pohodě. Takže Harry Styles, Dance No More.
1: Novinka.

0: Harry Styles. Já doufám, že ho nebudete poslouchat a budete tančit i nadále, protože za chvilku vám k tomu bude hrát Calvin Harris, Jazzy, budou tady taky Strokes, no a hlavně si dáme ještě další tři nové singly, které od dneška budou pravidelně rotovat v playlistu Express FM. Tak nikam neodcházejte.
1: Co si přejete zažít na cestách se Slevomatem? Poslouchat racky na pobřeží? Nechat si cuchat vlasy šumavským vánkem? Toulat se uličkami v dalekých krajích? Spát se frgály? Prošlapat po Evropě sandály? Pořiďte si dovolenou na Slevomatu. Rychle, jednoduše a výhodně. Slevomat, to musíte zažít.
2: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Vivaldiho čtveroročních dob, tak jak jste je ještě neslyšel. Světově uznávaný Jánuška ansámbl poprvé v Praze. Virtuózní spojení klasické hudby, jazzu a improvizace. 21. července ve Smetanově síni obecního domu. Viva Muzika Prák. Vstupenky jsou již v prodeji.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu nezničí, vem si kartu takovou, co přirážku nulovou má, a neplatíš tak navíc vůbec nic, a místo stresu užij si zážitky bez hranic. Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi Partnersbanka.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Přijměte pozvání na testovací jízdy modelů Škoda. Čeká vás zážitek z jízd a program všech záchranných složek pro celou rodinu. 13. června na slavnosti 120 let hasičů v Třemblatech. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda Beno Říčany. BenoRíčany.cz.
8: Hala, Monkey Business oslavuje 26. narozeniny.
9: A kdy to bude?
8: 23.7.
9: A kde to bude?
8: V areálu A7 v Olešovicích.
9: A kde si můžu koupit lístky?
8: Předprodej na Go Out, tak tam šupej!
10: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: a Jazzy si střihnou nějaká vystoupení ve své domovině, a to jak v Irsku, tak ve Skotsku, odkud pochází, tedy Jazzy je Irka, Calvin Harris Scott. Tohle byl jejich společný single Satisfy, nejhranější věc minulého týdne na Express FM. Pokud byste chtěli znát celé pořadí hitparády Express Top, tak samozřejmě můžete kouknout k nám na web. Stejně tam taky najdete všechny novinky a na titulní fotce je žena, kterou budeme hrát právě teď. Taylor Swift, velká faninka animované série Toy Story, příběh hraček. Jak jste mohli slyšet dneska ráno, tak dokonce si na premiéře nechala podepsat originální videokazetu od Toma Hankse a spol, kteří propůjčují hrdinům příběhu hraček své hlasy. No a pro pátý díl složila a naspívala píseň, ve které tak trochu oprášila své country kořeny, ale spoluautorem i spoluproducentem je její dlouholetý a dlouhodobý spolupracovník Jack Antonoff, jinak taky frontman Bleachers nebo bývalý kytarista Fun, však ho od nás dobře znáte. No a tedy ten single se jmenuje I Knew It, I Knew You a vy si ho poslechnete právě teď na Express FM.
1: Novinka, novinka, Express FM. And I remembered I loved you.

Wolf 51. Není 12.51, ale 18.30 a před námi je další novinka. Tentokrát v tanečním rytmu postaral se o ní osílený americký veteran house music Mark Kinchon, známý jako MK, který je na scéně už přes 30 let. Vokály pak dodala britská zpěvačka Poppy Bascom, kterou taky dobře znáte z našeho vysílání. No a tohle to je jeden z velkých adeptů na velký taneční hit letošního léta, jmenuje se Zone. Novinka.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehodu hlásí D0, tedy Pražský okruh, na 21. kilometru směrem k D1. Další dálnice, která má nehodu, tak to je D7 před Prahou na 4. kilometru a taky ještě D55 ve směru do Olomouce na 8. kilometru, tak tam všude dávejte pozor. Stejně tak jako v Nádržní ulici v Brně na silnici 38 u Dox a taky v ulici Československé armády ve Slavkově u Brna. Zkrátka, no, dávejte pozor kdekoliv, kde jedete, ať nemusíme potom hlásit i vaše nehody a dobře dojedete domů. Michal vás zdraví z Express FM, kde i nadále posloucháte Express Drive.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Zdar, mám tu pár tipů, jak trénovat na dovolený. Tak třeba na pláži. Klekni do písku a...
3: Kleknul ti mobil? Skoč si na Alzu pro nový a nezapomeň na powerbanku. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Od Elektra po drogerii na Alza.cz.
1: Express FM.

0: bych chtěla celé město přebarvit na červenou a my teď jdeme do města hlavního, tedy do Prahy, protože nám bude hrát dvojice Past. Ta vydala skvělé album, které se jmenuje Fotr. Pokud jste ho ještě neslyšeli, tak doporučujeme. Je to jejich pátá deska a Dan Kranich a Ivo Sedláček na něm jsou takový osobnější a přístupnější než jejich předchozí tvorba. Skvěle a s nadhledem zpracovávají témata jako otcovství, stárnutí nebo hledání rovnováhy mezi prací a rodinou. Hlavně tedy je to osobní zpověď Dana Kranicha, jak o tom mluvil i v rozhovoru s Petrem Novákem na Express FM. Pokud jste ještě rozhovor neslyšeli, tak můžete ho hledat na expressfm.cz. Konec konců, když si rozkliknete článek s novinkami, tak tam najdete i proklik právě na tenhle ten rozhovor. No a my si teď budeme hrát věc, kterou jsme zařadili do vysílání a jmenuje se Je mi 30, nejdu nikam.
1: Novinka. Express FM.
2: Mám svůj věk, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, udej jsem lovec. Ucuka kanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest.
3: Past, je mi 30, nejdu nikam.
2: Vídeo v té houpe se TV program, přesně.

more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád, vole, práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i tři plýva. Ej, jde na mě pivní moudrost a taky strašně prdím. Když jsem si naposled užil párty, ani nevím. Zase mi roste pup,

0: Past, je mi 30, nejdu nikam, to byla pátá z pěti dnešních novinek, které jsme vám nabídli. Jak už jsem říkal, souhrn všech novinek i s klipy, pokud jsou k dispozici, najdete na webu expressfm.cz, můžete se tam začíst do nějakých dalších zajímavostí. Za chvilku si dáme Vampire Weekend nebo Disclosure společně Mary J. Blige a F4U.
1: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
2: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty. Express
3: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz. Nebudu doma. Vyrazím do muzea v přírodě Plzeň Bolevec. Zažijte léto plné tradic, folkloru a příběhů, které na Selském dvoře u Matoušů znovu ožívají. Více na www.nmvp.cz/Bolevec.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Trápí vás plíseň nechtů? Schováváte ruce nebo nohy před pohledy okolí? Je vám trapně? Abicin. Pryskyřicový lak na plísně nechtů. Aplikujte na poškozené nechty dvakrát týdně a zbavte se jí. K dostání v lékárnách i na internetu. Abicin 30% pryskyřicový lak je zdravotnický prostředek. Čtěte pozorně příbalový leták.
9: Trenýrkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Mistrovství světa ve fotbale začíná v noci na zítřek. No a k tomu se váže i host Express Star, tedy pořadu, který začne za 10 minut. Naše rozhovorová série samozřejmě reflektuje to, že začíná mistrovství světa a taky to, že televize Nova bude vysílat zápasy mistrovství světa a hostem Express Star tentokrát je komentátor Michal Jinoch, který má odkomentováno zhruba 2500 přenosů, přestože je to ještě Jinoch. No a začínal taky tak, že vlastně komentoval fotbal ve videohře. Potom šel na stáž do televize Nova a už tam zůstal, dá se říct zkráceně. No a kromě NHL a dalších sportů už dlouho komentuje taky fotbal, třeba finále Ligy mistrů, nebo i zápasy minulého mistrovství světa v Kataru. No a teď se těší na novou výzvu, protože tam taky bude český tým tentokrát konečně po 20 letech a on bude tak poprvé komentovat i zápasy českého nároďáku. Jak to s mistrovstvím světa na Nově bude, to nám prozradí v krátké ukázce. No a celý rozhovor si tedy můžete poslechnout už za 10 minut na Express FM, anebo už teď na expressfm.cz.
1: Celkem těch zápasů je 104, my vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů, dalších 8 bude šerovaných s českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českýho nároďáku nám to dost okořenil a já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci, po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek. Bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na nová action.
2: Express Star. Na Expressu.
0: No a já se budu těšit zase zítra mezi 16. a 19. v Express Drive. Měli bychom se zavolat taky s Petrem, aby nám řekl nějaké zážitky z vody i s Míšou, která má taky zážitky z vody, i když na Rock for People. Tak se mějte krásně, ahoj.

0: Express Star. Už zítra začíná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku mistrovství světa ve fotbale po 20 letech. U toho navíc budou čeští reprezentanti. A bude u toho i komentátor Michal Jinoch, další z hostů naší rozhovorové série Express Star. Ahoj Michale, vítej na Express FM.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Kariéra Michala Jinocha by se dala shrnout do hesla From FIFA to FIFA, protože začínal v jinožském věku jako komentátor videoherních turnajů, odkud se přes TV Tip Sport a stáž na Nově vypracoval na komentátora Nova Sport a vlastně i šéf komentátora fotbalu. Jeho specializací je především právě fotbal, ale má za sebou i přes 500 hokejových mačů a desítky přenosů jiných sportů. Celkově už odkomentoval přes 2300 zápasů. Kromě toho se věnuje také vaření, které taky sdílí se svými followery na sítích. Nevynechal jsem nic důležitýho?
1: Asi myslím, že to bylo úplně přesný.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Posloucháte pořád Express Start, dnes se sportovním komentátorem Michalem Jinochem. Kolik zápasů z mistrovství světa letos uvidí diváci Novy?
1: Uvidí jich opravdu dost. Kdo byl zvyklý nebo díval se i na Katar, tak můžeme vlastně být my osobně šťastní, protože těch zápasů bude ještě víc a hlavně ještě víc exkluzivně, protože celkem těch zápasů je 104. My vlastně exkluzivně budeme mít 48 zápasů. Dalších 8 bude šerovaných s českou televizí, včetně zápasů české reprezentace. Samozřejmě ten postup českýho nároďáku nám to dost okořenil. A já osobně se na to strašně těším, protože český národní tým jsem ještě nekomentoval a komentovat ho na takové akci po takové době, kdy se tam dostali, to bude zážitek.
0: Budeme to moci sledovat na placeném kanále Nova Sport, nebo se budou dívat všichni na volně dostupném kanálu?
1: Bude to zadarmo. Nova Action vlastně odvysílá všechny ty zápasy. Samozřejmě pak úplně všechny zápasy poběží i na platformě OnePlay, kde člověk opravdu nepřijde o nic. Tam si člověk najde i servis. Samozřejmě musíme si uvědomit, že se hraje i v noci, takže dovedu si představit, že nějaký fotbalový fanoušek třeba nebude chtít úplně vstávat na všechny zápasy, ale na OnePlay vlastně najde úplně všechno, uteče gol, tam si ho najde, statistiky a tak podobně, takže bude to všechno zadarmo na jednom místě a my se budeme těšit na Nova Action.
0: A budete třeba reprízovat i ty zápasy právě třeba českého týmu, tam jsou dva ze tří ve skupině v noci, že byste to třeba dali i na Nova Action i v nějakých jako rozumných hodinách?
1: Myslím si, že repríza tam popravdě nebude, ale právě k tomu slouží OnePlay, protože tam člověk vlastně sežene všechno, může se dívat zpětně, nějakou dobu prostě to tam zůstává a upřímně řečeno si myslím, že když už si fotbalový fanoušek bude vybírat zápasy, na které bude vstávat, tak si zapne právě Česko a na to si nařídí budík.
0: Co všechno pro diváky chystáte ve vysílání?
1: Když začnu tou komentátorskou stránkou, tak vlastně diváci se mohou těšit na to, že vlastně necháme vniknout do toho dění, protože my jsme se naučili vlastně správně mlčet, což je divný samozřejmě, protože když se mluví o komentátorské profesi, tak se mluví o tom komentování, ale ono to správné mlčení vlastně je také důležité, aby člověk v tom obýváku prostě nasál tu atmosféru a byl schopný prostě se nechat vtáhnout do toho dění. Takže prostě pravidelně necháváme hezky hrát hymny klubů. Vlastně čas od času ignorujeme grafiky, které nám nabízí režie, prostě ve chvíli, kdy se tam audiovizuálně něco nějakým způsobem hezkýho děje. Nechceme úplně diváka přehltit informacema, protože prostě my jsme doplněk. My nejsme vlastně, nemáme tu hlavní roli. Tu hlavní roli má mít vždycky ten sport. To je jedno, jestli je to fotbal, hokej a tak dále. Co se týče studií, tak samozřejmě ten tým je doplněný vlastně těch stálých hostů o zajímavé tváře. Samozřejmě bude to pořád postavený na těch, na které jsou naši diváci zvyklí. Je tam Roman Bednář, Tomáš Vaclík, Kamil Čontofalský, ten prostě seznam stálých expertů, i když oni to slovo nemají moc rádi, prostě seznam hostů a našich kamarádů, protože my jsme taková jedna fakt přátelská banda, tak ty budou doplněný o osobnosti nejen z fotbalového prostředí. Spoustu jmen si chceme nechat ještě jako takový tajemství, postupně se to bude odhalovat, ale můžu samozřejmě prozradit, že třeba jedním z těch hostů, a on se na to hodně těší, tak je Jiří Martínek, kterého všichni znají jako doktora vševěda. Určitě uvidí opět Emanuela Ridyho, máme tam Guillauma Nargeta, novináře vlastně, který s námi spolu komentuje francouzskou ligu, velký fanoušek Lille a obecně fotbalu. Budou přicházet další zajímavá jména, ale nemůžu prozrazovat.
2: Express FM.

0: Vysílání mistrovství světa ve fotbale dneska probíráme s šéfem komentátorů fotbalu na televizi Nova Michalem Jinochem. Kolik lidí vyráží přímo na místo do Ameriky, Kanady a Mexika?
1: Já bych to označil vlastně jako tři týmy, dva reportérské a jeden, který se stará o sociální sítě. Jeden ten tým vlastně ten řídí Vojta Tichava, který je cestovalý i v soukromém životě, takže jsme nemohli vybrat asi lepšího člověka, protože samozřejmě tohle mistrovství je specifické v tom, že se překonávají velké vzdálenosti, hraje se ve třech zemích a Vojta vlastně ten hlavní kemp bude mít v Dallasu, kde bude bok po boku českému nároďáku. Samozřejmě uvidí všechny zápasy českého týmu zároveň, ale ten Dallas je fajn místo v tom, že v okolí se hrají další zajímavé zápasy nejen ohledně toho českého týmu. Nicméně on samozřejmě bude mapovat primárně ten český tým, protože kdy jindy nabídnout vlastně servis informační přímo z místa, než když se tam ten český nároďák dostal. Co se týče kluků ze sociálních sítí, tak ty samozřejmě budou mapovat krom toho, co tam bude dělat Vojta a obecně celého šampionátu, tak samozřejmě všichni víme, jak jsou fanoušci a myslím si, že je fajn v dnešní době přenášet ty emoce, které uvidí na místě hned okamžitě přímo na sociální sítě. No a pak ještě Radek Mazal bude mít taky vlastně jakožto reportér svůj jeden kemp v Americe. Ten zase bude pokrývat jinou část, takže měli bychom vlastně mít pokrytý celý šampionát, včetně Kanady.
0: Vy jako komentátoři zůstanete pěkně ve studiu v Praze.
1: Zůstaneme v Praze, samozřejmě, že je to lákavá myšlenka, ale myslím si, že i diváci pochopili podle zpráv, které vlastně za poslední 2-3 roky přichází, že ten šampionát je extrémně nákladná záležitost obecně, ale pocítí to i fanoušci, bohužel za mě teda, protože jako to, co se ve státech vymýšlí s některýma cenama, ať už hromadné dopravy, parkování, kam se šponují ceny ubytování a tak podobně. Tak
0: ale vlastně, i vstupenek na stadiony, že?
1: Přesně tak. Tam teď vlastně na poslední chvíli to šlo ještě dolů, takže tam řekněme aspoň částečně přišel rozum nad ziskem, ale samozřejmě ono se to samozřejmě z jedné strany dá pochopit, pořád je to biznis, obrovský biznis, na druhou stranu bez fanoušků by ten biznis nefungoval. Takže je škoda, že vlastně jsou na to takhle řekl až týraný, protože samozřejmě nic jiného jim nezbývá, protože třeba vlastně cesty na stadion, ono se člověk podívá na mapu a vypadá to strašně kousek, že tady taky všechno je vlastně v těch evropských metropolích docházkový, ale tam prostě ty vzdálenosti mezi centrem města nebo od letiště ke stadionům, to jsou prostě desítky kilometrů občas a to člověk opravdu pěšky nedojde, takže prostě je nucen zaplatit nějaký astronomický částky. No a samozřejmě ty ceny se pak otáčí v tom televizním vysílání, platí se tam v podstatě úplně za všechno a ekonomicky je to náročné. Navíc samozřejmě, kdyby se to konalo na jednom místě, třeba v jednom státě, na pár stadionech, ještě se o tom dá uvažovat, ale tím, že vlastně se přelítává sem a tam a my musíme odkomentovat to kvantum zápasu, o kterým jsem mluvil, tak prostě je celkem logické, že jsme v Praze.
0: Už jsme mluvili o tom, že všechny zápasy české reprezentace ve skupině uvidíme. Uvidíme případně i ty, když česká reprezentace postoupí z té skupiny?
1: Uvidíme. Vlastně na Nova Action budou všechny české zápasy, i kdyby Češi došli až do finále, tak samozřejmě budeme u těch zápasů. Věříme tomu, že diváci si nás naladí na Nova Action a věříme, že český tým dojde co nejdál. Samozřejmě ta skupina vypadá dle losu na postup, ale je to mistrovství světa. Ty týmy, které tam jsou, tak přece jenom mají více zkušeností z mistrovství světa. Na druhou stranu zase ten pohled můžeme otočit tak, že česká repre má splněno tím postupem po spoustě letech a najednou prostě můžou být třeba uvolněný, ale je to pořád mistrovství světa, takže ty nervy tam samozřejmě budou. Člověk, když se povídá s některýma hráčema, kteří jsou vlastně v nominaci, tak tam cítí takovou tu natěšenost, ale otázka, co pak přijde přímo na tom trávníku.

0: Komentátor Michal Jinoch je dnes naší Express Star. Jaký podle tebe bude mundiál v Severní Americe?
1: Velký. Já si myslím, že tohle slovo obecně jako k Americe tak nějak pasuje. Samozřejmě nechci dávat do stínu Mexiko a Kanadu. Tam je, myslím, výhoda, že zase uvidíme nějaký mix těch kultur, protože každá ta země je svým způsobem jiná. Zároveň se tam budou míchat ještě ty kultury zemí, které se tam kvalifikovaly. Takže já očekávám jako blockbuster, když to nazvu, že opravdu bude se o tom mluvit ještě víc než normálně, ač mistrovství světa je jedna z nejsledovanějších akcí vůbec, nejen když to omezíme na sport, tak tenhle šampionát bude extrémně vidět. A já jen věřím tomu, že se to obejde bez nějakých problémů, protože víme, jak to prostě ve státech občas chodí, že jako nějaký incidenty tam vlastně jsou na běžném pořádku, takže se to bezpečnostně všechno zvládne a všechno proběhne tak, jak všichni chceme, z jakýchkoliv problémů až do finále. A co se týče té sportovní stránky, tak když jsme dělali Katar, tak vlastně jsem moc nevěděl, co to čekat, protože ten šampionát předem byl dost kritizovaný vzhledem tomu, kde se to koná a tak dále. Ale sportovně to byl jeden z nejlepších šampionátů vůbec. Vlastně ty zápasy byly fantastický, včetně finále, což pro mě byl jako jeden z nejlepších zápasů, co jsem kdy viděl. Argentina, Francie, Mbappé versus Messi, prostě předhánili se tam, až o 70 minut vypadalo jednoznačně pro Argentinu, tak Francie se tam vrátila, nabídla nám prodloužení, penalty, tomu zápasu nic nechybělo. Já se strašně těším na to, že vlastně tyhle příběhy budeme mít i letos, ještě ve více zápasech, tím, že to mistrovství světa je rozšířené. A vlastně se možná i nejvíc těším na ty zápasy, od kterých nikdo nic moc nečeká, protože já třeba vypíchnu, máme tam Anglii, Chorvatsko. A tam člověk očekává, že to bude zápas jako řemen, ale je klidně možný, že to bude 0-0, bude to nudný zápas a pak nám třeba Kapverdy nabídnou zápas jako řemen.
0: Z tvojí natěšenosti je asi znát, co pro komentátora znamená turnaj takového formátu, ale zkus to definovat.
1: Všechno. To je prostě, já si myslím, že my to máme hodně podobný jako sportovci, kteří tam vlastně jedou reprezentovat svoji zemi. My sice reprezentujeme vlastně svoji stanici, ale než člověk přemýšlí nad tím vlastně, jak je vrchol komentátora, čeho může dosáhnout nějakým způsobem, tak na klubové scéně to je samozřejmě finále Ligy mistrů, na té reprezentační to je finále mistrovství Evropy, finále mistrovství světa a nejen to finále samotné, ale obecně celkově ten turnaj jako takový. A myslím si, že pro mě osobně je teď třeba ještě ten další vrchol to, že budu na tom mistrovství světa komentovat český tým, protože o tom se mi nesnilo. Ne, že bych jako podceňoval český nároďák, ale věděli jsme, jaký je problém prostě dostat se na mistrovství světa a já jsem strašně rád, že to tentokrát klaplo, takže ty pocity vlastně komentovat ten šampionát, ono v průběhu si to člověk moc neuvědomuje, protože když to přeženu, tak opravdu ten měsíc člověk je non-stop v práci, soustředí se na ty zápasy, soustředí se na další věci okolo, který kolem toho děláme, ale pamatuju si přesně ten pocit, kdy my jsme si sedli po finále v Kataru ve zhasnutém studiu s Martinem Kubičíkem a vlastně hosty, kteří byli na to finále, seděli jsme tam už převlečení v tichu a najednou Martin Kubičík prohlásil, šéf fotbalové sekce, úplně v takovým tom unaveným módu, tyjo, ale dal bych si to znova. A ten názor jsme všichni sdíleli. A myslím si, že letos to nebude jiný. Express Star. Na Expressu.

Thank you.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl CZ
3: Express. Music first. Express FM.

0: Sportovní komentátor Michal Jinoch je dnes hostem pořadu Express Star. Které týmy podle tebe přijíždějí na šampionát v nejlepší formě?
1: To je složité definovat, protože samozřejmě ty přáteláky, které byly před mistrovstvím světa, tak jsou trošičku zkreslující, protože tam trenéři usilují hlavně o to se nezranit, vyzkoušet si určitý varianty, takže já bych to rozšířil úplně jako dál. Jednoznačně mezi favority opět budou patřit finalisté z Kataru, tedy Francie, Argentina, musíme tam zařadit Španělsko. Já upřímně řečeno hodně čekám opět od Maroka, který bylo takovým černým koněm vlastně Kataru, protože ty došly až do semifinále a předváděly opravdu neskutečný výkony. A nepřekvapilo by mě, kdyby nás překvapil jeden z těch severských týmů. Švédové sice prožili úplně ostudnou vlastně kvalifikační skupinu, ale skrz Ligu národů se nakonec do baráže dostali a tam vlastně úplně suverénně si došli pro postup a pak hlavně Norové. Haaland, Odegaard. Konečně se tahle norská generace vlastně dočkala, že se kvalifikovali a myslím si, že nás od nich čekají velké věci.
0: Takže Norové, myslíš, že by mohli být jako největším překvapením tentokrát tím černým koněm, protože od Maroka už vlastně budou čekat dobrý výkon.
1: Já neříkám, že vyhrají mistrovství světa, ale čekám, že klidně čtvrtfinále je realistický pro ně, možná je to semifinále. Tam už pak samozřejmě je to o drobnostech, tam myslím si, že kdo se dostane do osmi finále a dál, tak tam už prostě se může stát cokoliv. Favoriti tam taky asi budou jasní ještě v těch dvojičkách, ale prostě je to podle mě, jak třeba, když se nás ptali v semifinále Ligy mistrů, kdo postoupí, kdo je favorit a tak dál, tam už je to prostě 50-50.
0: Už jsme tady trochu nakousli, jak vidíš šance naší reprezentace?
1: Já si myslím, že ta šance na postup je celkem realistická. Myslím si, že na ten by se i mělo cílit, protože zcela upřímně, když se podíváme na ten los, Jižní Korea, Jihoafrická republika, Mexiko, to je skupina při tomhle formátu, ze které se musí postoupit, když je možnost za určitých podmínek postoupit i ze třetího místa. Já osobně vidím jako obrovskýho favorita té skupiny Mexiko, doma s fanatizovaní, takový ten španělský styl, prostě já je vidím na 9 bodů, je prostě proletí tou skupinou. Nerad bych podceňoval jeho Africkou republiku, ale myslím si, že ta skončí na tom čtvrtém místě a my si to vlastně s Jižní Koreou rozdáme o to druhé, třetí místo, ale nepřekvapilo by mě, kdyby nakonec vlastně postoupili oba týmy, že opravdu bez naší skupiny šly tři týmy do vyřazovací fáze. Ale když tak konkrétně 4 body, porazíme v Africkou republiku, remizujeme s Koreou, prohrajeme s Mexikem.
0: Dobře. A kdybych z tebe chtěl vytáhnout tip na celkové vítěze?
1: Když vidím, koho Francie nechala doma, co by z toho šlo poskládat, tak myslím si, že tam ta síla vlastně na tom papíře je jako neskutečná. Je ale pravda, že oni čas od času na těch turnajích byli schopni vlastně netvořit tým a myslím si, že Didier Deschamps bude mít vlastně těžký úkol zkrotit ega a donutit vlastně hráče opravdu, aby fungoval jako jeden tým. Pokud se to podaří, tak si myslím, že Francie je favorit opravdu číslo jedna a měli by si dojít pro vítězství.
2: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor s Michalem Jinochem. Jak je pro komentátora složité se připravit na takové množství zápasů, týmů s spoustou hráčů, které třeba si ještě nikdy neviděl?
1: Je to náročné, samozřejmě je to práce, kterou by nemohl dělat úplně každý, je to takový data mining vlastně. Co se týče těch reprezentací, které známe, mluvili jsme o Francii, Španělsku a tak dál, tam je to jednoduché v tom, že vlastně my jak děláme ty evropské ligové soutěže, španělskou, německou, francouzskou a tak dále, máme ligu mistrů, tak řekněme, že ten vzorek, já nevím, třeba 70% hráčů nám to spočítaný, střílím od boku, tak prostě člověk v té sezóně vidí, aspoň minimálně základ nějaký má. U těch týmů, které neznáme, nebo hráčů teda primárně, tak samozřejmě dnešní době to máme mnohem jednodušší, než to měli naši kolegové v minulosti, protože na internetu člověk opravdu dohledá všechno. I když není to

0: co vlastně zajímavého vytáhneme, protože jak jsem říkal úplně na začátku, tak my nechceme nikoho přehltit. Chceme samozřejmě nějakým způsobem odvyprávět příběhy, ale je důležité najít nějakou správnou mez v tom, co člověk chce tomu divákovi předat. Já si pamatuju, když jsem začínal, tak jsem taky měl jsem na stole 12 A4. Člověk pak zjistí, že vlastně fakt 95% věcí ani nepoužije a upřímně vyfiltruje i to, že si uvědomí, že by ty věci ani vlastně nebyly zajímavé, že by je tam spal vlastně jenom proto, že se je napsal na papír a to by bylo samozřejmě špatně. Takže je důležitý opravdu fakt filtrovat ty informace, ale v dnešní době je to spíš jenom o tom mít nějakou svoji disciplínu, protože není to jako úplně zábavná práce, to přiznávám, ale je to důležité, protože příprava pro komentátora je prostě naprosto stěžení. Kdo se nepřipraví, tak tu práci prostě nemůže dělat. Dneska to divák prostě slyší.
1: Kolik času zabere příprava na jeden zápas mistrovství světa?
0: To nejde úplně paušalizovat. Já si myslím, že když řeknu, že posledních pár týdnů vlastně od té doby, co se domluvil ten deal, že to vlastně budeme vysílat, tak člověk dostal nějakým způsobem takovou tu zelenou začít sbírat informace, protože tehdy samozřejmě, já nevím teď, jak to bylo termínově přesně, a myslím si, že baráž ještě nebyla hotová v tu dobu, takže měli jsme nějakou část týmu, jsme věděli, které tam budou hrát. A člověk začne sbírat postupně ty informace. Na druhou stranu muselo se trochu čekat aspoň na širší nominace, protože člověk by střílel do neznáma. Přece jenom jede tam nějakých 28 hráčů, když tam započítáme nějaký náhradníky, tak je rozdíl dělat si přípravu na 35 frérů nebo na 60. Prostě jako člověk při takovémhle turnaji musí vyfiltrovat tu práci tak, aby zbytečně neplýtval časem někde, kde ho může použít samozřejmě jinde a prospěšněji. Takže paušalizovat to rozhodně nejde, na hodiny to přepočítat podle mě taky nejde, ale já už v tom jsem jako, nebudu říkat stovky hodin, ale jako desítky, no. Protože prostě člověk neustále, já musím jako vychválit moji přítelkyni, že akceptuje, že jsem permanentně na telefonu a člověk projíždí prostě Twitter a nějak tak si ukládá všechno. My máme teda ještě to okořeněný takovým způsobem, což nám zafungovalo v Kataru, že jsme si vlastně udělali takovou pracovní skupinu, udělali jsme si Discord server čistě vlastně pro fotbalovou sekci, kde fakt jako sbíráme všechny ty zdroje, informace a tak, aby někomu něco neuniklo. Máme to hezky rozdělený právě po každém týmu, kategorie, co se týká nominací, příběhy, vtipný momenty a tak dále. A vlastně si tímhle vzájemně pomáháme, protože jsme jeden tým.
1: Co je nejtěžší při komentování nočních zápasů, kterých vás čeká docela hodně?
0: Já jsem dělal NHL, dělali jsme taky MLS, takže ty zkušenosti s tím jsou. Myslím si, že pro kluky, kteří v noci ještě nedělali, tak to rozhodování, jestli jít před přenosem spát nebo ne. Myslím si, že to bude možná, na to si to ještě jako, to je dobrý point, musím jim ještě rychle říct, ať se to vyzkouší. Protože on to divák pozná sám. Podívejte se vlastně, jak je těžký třeba na noční NHL stát a jen se dívat na ten hokej. Ještě komentovat a vlastně být přínosem pro ten přenos, to je sakra těžký. Ale já si myslím, že on člověk pak během opravdu pár dnů vlastně se úplně přetočí. Takže pak vlastně to bere nějakým způsobem normálně. Vždycky ten začátek je nejhorší, než si člověk zvykne, že vlastně třeba o poločasový přestávce, jako ta je dost dlouhá. Já si pamatuju vždycky právě u NHL, těch 18 minut, co tam vlastně je, tak tam člověk dělal všechno možné, aby prostě jako zůstal fresh.
1: Vez neusnul.
0: Ještě nejsem kávovej, takže někdo to řeší třeba kafem a já zase nechci úplně jako na denní bázi pít energetiáky, takže
1: no,
0: člověk si musí najít něco, čím vlastně zůstane fresh, ale myslím si, že to nejtěžší je přežít ten začátek, no. Než si člověk prostě zvykne a pak už si i to tělo zvykne, hlava si zvykne a vlastně to člověku pak přijde za mě aspoň celkem normální. Je ale pravda, že kdyby to nebyl měsíční turnaj, ale bylo to celou sezonu, tak je to fakt těžký.

0: Se sportovním komentátorem televize Nova Michalem Jinochem si povídáme v dalším vydání Express Star. Vzpomínáš si na svoji úplně první komentátorskou zkušenost?
1: FIFA, NHL, no, tam vlastně... Tam to nejde nazvat asi úplně komentováním, no, protože já když nějaký záznam jako krátký mám a to je otřesný, jako jo, že se člověk poslouchá. Já jsem rád, že tam je vidět nějaký ten progres jako za ty roky, ale tehdy to bylo žvatlání v pokojíčku, no, naši si možná mysleli, jestli se mě nestává nějaký schizofrenik, protože fakt jako jsem byl zavřený v pokoji a křičel jsem si tam u vlastních zápasů, že čas od času vlastně, když jsem měl otevřený okno, tak oni přicházeli domů třeba z práce a slyšeli mě přes celý sídliště, takže já jsem rád, že vlastně takovýhle začátek může nějakým způsobem dospět až do finále mistrovství světa, když to řeknu takhle přehnaně. A vlastně jsem i rád, že část kluků to je inspiruje, protože mě vlastně píše dost jako dětí z téhle věkový kategorie vlastně, jakou cestu by měli zvolit. Ono těch cest je samozřejmě několik, ale jsem vlastně rád, že by si někdo rád vybral i tu mojí, ač je zvláštní, protože samozřejmě logika by dávala prostě jít na nějaký mediální obor a tam se v tom propracovávat a já byl takovej trochu hodně samouk. Až pak tady vlastně na Nově mě vzal za ruku Dušan Mendel a dal mi tu šanci a protáhl mě vlastně dost velkou částí až tam, kde jsem teď. Co se týče toho prvního zápasu v televizi, tak tam mě vlastně právě Dušan pustil poprvé k záznamu. Shodou okolností to byly taky nároďáky. Mm-hmm. Nizozemsko, USA. Komentoval jsem to jeden den, vysílal se to až druhý, protože tehdy byl jenom jeden Nova Sport. Nebylo úplně tolik místa. A já si pamatuju, že vlastně v tom zápase Nizozemci vedli 3-1. A já jsem tam prohlásil nějakým slova smyslu, že by mě nepřekvapilo vzhledem tomu, co se dělo na hřišti, kdyby se Spojený státy ještě vrátili do zápasu a byli schopni to otočit. Ten zápas Amerika vyhrála 4-3. Takže pro mě, jako, jak jsem dělal ten první zápas, byl jsem nervózní, takový nesmělej. Za prvé mi pomohlo, že tam bylo 7 gólů a za druhé i to, že jsem vlastně nějakým způsobem načet tu hru a byl schopen predikovat, co se tam stane, což pro mě bylo úplně jako úžasný a hodně mi to pomohlo. A pak postupem času se to toho člověku už dostával, no.
0: Je nějaký zápas, který máš úplně na vrcholu svojí osobní hitparády z těch skoro 2500?
1: 100% je to finále mistrovství světa v Kataru. Tam jako... Tam člověk měl husí kůži. A co mě bavilo třeba, tak s Milanem Štěrbou, ještě než nám odešel na fačer, tak jsme spolu dělali Manchester United Lyon. Taky tu otočku vlastně Manchester United neskutečnou v prodloužení v evropské lize. A pak musím obecně říct, jako všechny ty finále ligy mistrů, teď je evropské ligy, jako ve chvíli, kdy člověk je na těch velkých stadionech, Wembley třeba, tak to je prostě jako top. Vzpomínám na to prostě po každý, teď vlastně jsme byli na dalších finálových zápasech, zase pecka zápasy, super stadiony, prostě to prostředí, fanoušci, člověk a to fakt jako lidově řečeno sežere. A hned je i ten komentátorský výkon jiný, když člověk je prostě přímo v tom místě dění.
0: A je naopak nějaký přenos, na který bys úplně nejradši zapomněl, který tam se třeba jako podělalo všechno, co mohlo?
1: Já si pamatuju, jestli se ptáš teda na to, co jsem pokazil, jako, tak myslím, že to byla Evropská liga a v obou případech se to týkalo Slávie, když jsem si vlastně pak sypal popel na hlavu. Jeden zápas byl se Zenitem, tehdy Slávia byla jasně lepší a byla jen otázka času, kdy vlastně jako dá gol, kdy ten zápas vyhraje, tehdy byl Zenit jako v pozici jasného favorita. A ta Slávia, abych teď kecal přesně, jak byly ty čísla, ale prostě Zenit 70 minut nepustili ke střele, což jako bylo něco nevídaného. No já jsem prostě samozřejmě jako na to chtěl upozornit v dobrým a prohlásil jsem, že by byla škoda, jako teď, kdyby prostě Zenit vlastně z jedné akce veškerou tu snahu Slávie smazal prostě tím, že ty jedný střely dá gol. No a dopověděl jsem to asi za 15 vteřin, samozřejmě Zenit 1-0, konec. Takže mě takhle jako skákal telefon vibrace, jako jak mi všichni psali, prostě proč to říkáš, jako proč to předpovídáš. Přesně, přivolal jsi to a mám ještě kamaráda, který je jako velký slávista a ten mi to připomíná doteď, jako tyhle věci. A druhá věc, to byla vyloženě jako chyba, tam to bylo s Leverkusenem, Slávia se nějak přetahovala o to, kdo vlastně bude první, jestli se nepletu, v tabulce Evropské ligy. A Já měl otevřenou live tabulku, Leverkusen v tom zápase dal gol, takže ved nad Slaví, ale mě se nerefreshnula vlastně ta tabulka, tak jsem začal počítat, asi minutový monolog jsem měl o tom, co se ještě může stát, kdyby Slavia vyrovnala a tak podobně, a nedošlo mi vlastně, že Leverkusen tam má ty dva body navíc, jakoby v té tabulce, a došlo mi to vlastně ve chvíli, kdy jsem to domluvil, takže jsem se jako hned omluvil prostě, ale člověk byl fakt jako za blbce a já jsem v tom lohu docela perfekcionista, takže mě to vždycky mrzí, ale zase jsem takovej, že když tu chybu udělám a uvědomím si v tom přenose, tak se za něj jako omluvím, protože mně to přijde jako lidský. Nechci být ten typ, který prostě by byl mistrem světa prostě a snažil se to nějakým způsobem prostě zamíst pod koberec. Prostě já si myslím, že chybovat je lidský. Snažím se to dělat minimálně samozřejmě, ale když už se to stane, tak prostě jako já se nebudu schovávat. Prostě udělal jsem chybu, tak se za ní omluvím.
0: Až skončí světový šampionát, to budeš mít čas na dovolenou, než začne ligový kolotoč, nebo tam bude ještě nějaká další práce?
1: Já už jsem si zvykl na to, že ve chvíli, kdy přijde volno po pracovním zápřahu, tak lehnu. Prostě nějaký moribundus, prostě jako to tělo není hloupý a dovede si jako vlastně říct, kdy chce tu pauzu. Bohužel mě se to stává fakt každou reprezentační přestávku, takže já už teď vím, že vlastně nemá cenu na ten týden po mistrovství světa si plánovat třeba dovolenou. Hmm. Už jsme smířený s tím, že vlastně to bude až později. A hlavně nám tam pak budou začínat skoro hned před kola evropských pohárů, takže tam jako moc toho času na oddych nebude. Ale vlastně FIFA změnila reprezentační okna na podzim, kde vlastně místo dvou oken září a přelom října listopadu udělá jedno velký, kde budou 3 týdny, takže myslím si, že spousta z nás právě tohle 3týdenní okno využije k tomu, aby dohnala to, co řekněme energicky ztratila během mistrovství světa, ale já bych to jako nechtěl, aby to vyznělo tak, že prostě člověk vyhlíží nějaký volno, vyhlíží, až to mistrovství světa skončí, když ještě vlastně ani nezačalo. My se na to všichni strašně těšíme, ale jako zároveň víme, po tom Kataru vlastně to byl fakt jako měsíc práce, náročný práce, ono je vidět vlastně ten výsledek přímo v té televizi, ale to, co všechno je na pozadí, ať už přípravy, nebo pak v průběhu toho šampionátu, tak to je prostě jako non-stop práce, toho spánku moc není a ono je prostě pak potřeba to někdy dohnat.
0: Michale, díky za tvůj čas a ať se všechno vydaří.
1: Děkuji za rozhovor a dívejte se na Nova Action. Express Star. Na Expressu. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Osobně jsem znal několik lidí, kteří buď byli zavražděni, starožitník z Tábora, starožitník tuším v Teplicích, tomu prostřelili hlavu v jeho prodejně.
1: V první epizodě podcastu Od píky po píky si popovídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem. Jak vznikl nápad propojit umění s online aukcemi? Jaké byly začátky firmy a co dnes hýbe světem obrazů? Poslechněte si rozhovor o podnikání, umění a vášni pro obrazy. První epizoda podcastu Od píky po píky již nyní na webu Express FM v sekci podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Express FM.
3: Hudba.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Papež Lev XIV. Přijal Bad Bunnyho na soukromém setkání konaném v Madridu. Informovala o tom včera španělská veřejnoprávní televize RTVE, což později potvrdil i Vatikán. Schůzka se konala v pondělí na stadionu Santiago Bernabeu, kde papež po svém masivním setkání s diecézní komunitou uspořádal řadu dalších setkání. Vše se odehrálo v době pauzy, kterou měl Bad Bunny během svého turné. Foto ze setkání ani téma, které ale jistě bylo božské, nebylo zveřejněno. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví v nové videohře od Segy s názvem Stranger Than Heaven. Tupac se svolením pozůstalých posmrtně stvární postavu Amaru, Snoop Dogg se zhostí nově vytvořené postavy Orfea a objeví se tam i jeho syn Cordell. Stranger Than Heaven slouží jako historický prequel k dlouho hrající japonské sérii Like a Dragon, dříve Yakuza, a celosvětová premiéra je naplánována na 15. ledna příštího roku. Kapela Suede oznámila deluxe edici svého loňského uznávaného alba s názvem Antidepressants. Antidepressants Expanded vyjde přesně za měsíc 10. července, obsahuje druhý disk s 5 bonusovými skladbami a také třetí disk s demoverzemi všech 11 původních skladeb na albu. Navíc vydali i nový single Emotionally Unavailable.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer všem, posloucháte Express FM, kde právě startuje nová v pořadí 874. epizoda hudebního speciálu Express Edge. Z vysílacího studia vám od mixu mává Pepa, od mikrofonu vás zdraví Petr. Jsou před námi 2 hodiny vysílání a my máme klasicky připraveno více než 30 hudebních příspěvků. Prozradím jen, že prim dnes budou hrát kytary. Express Edge najdete na Facebooku, pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Od poslední řadovky Jimmy Eat World letos uběhne 7 let. Ta poslední vyšla pod názvem Surviving a přinesla i dnešní úvodní track s názvem 555. Příjemný poslech vám přejí Petr s Pepou.

Společně se Story of the Year jsme zazpomínali na rok 2005 a také na předloňskou desku této americké party, její název je Tear Me Two Pieces. Letos se v Evropě ukážou pouze na festivalu Download ve Velké Británii a pak už do konce léta budou koncertovat na americkém kontinentu. Následuje projekt z Kanady OK Man. Připravenou máme skladbu A Lot.

Express Ežva v premiéře nabízíme každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Dnes poprvé, ale ne naposledy, jsme se podívali na britské ostrovy. Doznívá oxfordská dvojka A Silent Film, která fungovala do roku 2018. Konkrétně jsme vám hráli věc názvem Danny, Dakota and the Wishing Club. The Dangerous Summer podle všeho nový materiál nepřipravují, ale za to se chystají na obsáhlé turné po Anglii. My zařazujeme jejich hitovku Where Did All the Time Go?

0: Řady The Dangerous Summer se smrskly na duo, v kapele je momentálně jen zpěvák AJ a kytarista Josh, ale na zmíněné turné si určitě vemou touringové hráče. Společně s Yellow Card se teď podíváme na Ocean Avenue. Psal se rok 2003, když tahle parta z Jacksonville na Floridě vypustila do světa stejnojmennou hitovku. Yellow Card v Express Edge.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, tohle byl Ariel, americká shoegazová parta z Chicaga, která funguje již od roku 1997, ale s pouhými dvěma deskami na kontě. Ta druhá z roku 2017 přinesla i doznívající single This is Permanent. Už 3 roky se čeká na 6. desku od projektu Wild Nothing. Poslední desku Hold máme rádi a rádi vám z ní nabízíme nejrůznější tracky, především ten s názvem Alex. Tady je.

0: A to byla další parta v dnešním Express Edge, která má v názvu Nothing. Tihle Nothing se prezentují také shoegaze tvorbou a na letošek nachystali novou desku. My však hráli z té předchozí 6 let staré. Její vydání Nothing oznámili doznívajícím singlem Say Less. Jestli jsem se letos na nějaký koncert těšil, pak to bylo pražské vystoupení do Horrors, kteří však evropskou část turné, která naši republiku zahrnovala, zrušili. Tak snad příště.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

To byly The Horrors a skvělá věc s názvem Something to Remember By. Na konci tohoto hudebního bloku budeme putovat proti proudu času, konkrétně do roku 1992, kdy anglická parta Swell Driver vydala své páté EP Never Lose That Feeling. Produkoval ho Alan Moulder a dodnes patří k tomu nejlepšímu v diskografii této anglické party. Swell Driver v Express Edge.

Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Pražské vystoupení amerických All Time Low bylo pro mě velmi milým překvapením, stejně jako jejich poslední řadovka vydaná koncem loňského roku. Její název je Everyone's Talking a nabízí popem střihlé hitovky. Název té doznívající je Butterflies. Jejich kolegové Alkaline Trio loni vydali tři singly bez bližšího infa, zda jde o předzvěst nové desky. Ten prostřední z nich se mi líbí asi nejvíc.

Běžná škoda, že kapitola At the Drive-In už je asi navždy uzavřená a Cedric s Omarem dávají přednost The Mars Volta. At the Drive-In udělali na pozádkorové scéně pěkný průvan a ovlivnili nejednu kapelu. V roce 2017 se naposledy vrátili album, které přineslo i nabídnutou věc. Společnost vám na Express FM i nadále dělají Petr s Pepou, za okamžik se k nám připojí One Day as a Lion. Za bicími sedí John Theodore, kterého znáte z Queens of the Stone Age, a toho za mikrofonem asi představovat nemusíme.

0: Rok 2008 přinesl i EP One Day as a Lion, obsahující 5 kousků. Ten, který doznívá, dostal název If You Fear Dying. Loni se uzavřela kapela legendární švédské hardkorové party Refused. My na ní zaspomínáme v rámci nesmrtelného killer songu New Noise. Refused v Express Edge.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem. Yeah!

0: Thank you.
1: Express FM uvádí hudební speciál.
2: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
1: Edge.
2: Express Edge s Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Ve studiu jsou Petr s Pepou a společně jsme doputovali do poloviny 874. dílu, což znamená jediné, a sice, že se tu ještě jednu hodinu zdržíme a budeme pokračovat v nastaveném hudebním trendu, tudíž budeme hrát kytarovky. V následujícím bloku i nějaké britské, každopádně, kdyby vás o Express Edge cokoliv zajímalo, není nic snazšího, než si nás najít na Facebooku. Tam zveřejňujeme i playlisty od vysílaných epizod.

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří jsou majiteli vstupenek na Rock for People, nemělo by vám uniknout vystoupení Don Broco. Představí se v sobotu a určitě zahrají i doznívající Superlove. Pokud jste vstupenky propásli, můžete si spravit chuť festivalem Bloodfest, který se uskuteční tento měsíc na stejném místě a mezi vystupujícími budou i Leap. Jejich forma roste a jako pozvánku berte následující Power Trip.

Tohle byl Lower Than Atlantis, parta z Watfordu, která fungovala do roku 2019. Dva roky předtím vydala titul Safe in Sound a pochází z něj i věc s názvem Head Enough, právě doznívá. Následují skočtí Twin Atlantic, kterým se daří a zrovna dnes vystupují v Edinburgu. Nabídneme vám novější kousek World Class Entertainment, pocházející z poslední dva roky starý řadovky Meltdown.

0: Tohle byly Twin Atlantic a my jsme si před dnešním pravidelným dámským blokem připravili jednu cover verzi. Podepsání pod ní jsou Michael McRomance a The Used. Je už skoro 20 let stará, ale na svém kouzlu nic nestratila.
1: Express Edge na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, byla byl CZ.
2: Express FM.
3: Hudba na prvním místě.

Tři roky letos uběhly od návratového titulu Everything But The Girl s názvem Fuse. Jeho vydání dvojice ohlásila trackem Nothing Left To Lose, který jsme vám na Express FM nabídli na začátek našeho pravidelného dámského bloku. Následují Vyši, americká indie-rocková parta, která předloni debutovala deskou 777 a stejně se jmenuje i následující single.

0: téhle věci se vracím rád a myslím si, že Don't Hate Me patří mezi nejlepší skladby v diskografii Loli Young. Na Express FM jsou tu s vámi Petr s Pepou, za okamžik se k nám připojí i Suzy se svými Banshees. Zahrajeme vám 40 let starou hitovku Cities in Dust.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Posloucháte Express FM, posloucháte hudební speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Pepa s Petrem. Dnešní finálový blok jsme otevřeli s Boston Manor, anglickým kvintetem, který k dnešnímu dni vydal 5 dlouhrajících desek. Ta poslední s názvem Sundiver přinesla i námi nabídnutý single Heat Me Up. Čeká nás přesun do Omahy v Nebrasce, kde působí šestice Kurzív. V jejich diskografii přibrzíme u 8. řadovky Vitriol. Vyšla před 8 lety.

První nahrávku bez Taylora Hawkinse vydali Foo Fighters v roce 2023 pod názvem But Here We Are. Vydání předcházel single Rescued a na desce se v roli back vocalistky představila i Violet Grohl. Kdo tehdy mohl tušit, že mladá Grohlová za pár let rozjede svoji solovou kariéru. Teď už ale Four Years Strong a skladba White Pleasure.

Tolik Deftones a hitovka Digital Bath, předposlední kousek v 874. díle hudebního speciálu Express Edge. Ano, ano, uteklo nám to jako voda, ale nemusíte smutnit, za týden budeme zpět na značkách s novým dílem. Do té doby vám přejeme jen to dobré, v pondělí o 10 večer vám ještě nabídneme reprízu. Z vysílacího studia se s vámi loučí Petr s Pepou, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Papež Lev 14. přijal Bad Bunnyho na soukromém setkání konaném v Madridu. Informovala o tom včera španělská veřejnoprávní televize RTVE, což později potvrdil i Vatikán. Schůzka se konala v pondělí na stadionu Santiago Bernabeu, kde papež po svém masivním setkání s diecézní komunitou uspořádal řadu dalších setkání. Vše se odehrálo v době pauzy, kterou měl Bad Bunny během svého turné. Foto ze setkání ani téma, které ale jistě bylo božské, nebylo zveřejněno. Tupac, Shakur a Snoop Dogg se objeví v nové videohře od Segy s názvem Stranger Than Heaven. Tupac se svolením pozůstalých posmrtně stvární postavu Amaru, Snoop Dogg se zhostí nově vytvořené postavy Orfea a objeví se tam i jeho syn Cordell. Stranger Than Heaven slouží jako historický prequel k dlouhohrající japonské sérii Like a Dragon, dříve Yakuza, a celosvětová premiéra je naplánována na 15. ledna příštího roku. Kapela Suede oznámila deluxe edici svého loňského uznávaného alba s názvem Antidepressants. Antidepressants Expanded vyjde přesně za měsíc 10. července, obsahuje druhý disk s 5 bonusovými skladbami a také třetí disk s demoverzemi všech 11 původních skladeb na albu. Navíc vydali i nový single Emotionally Unavailable.
2: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Papež Lev 14. přijal Bad Bunnyho na soukromém setkání konaném v Madridu. Informovala o tom včera španělská veřejnoprávní televize RTVE, což později potvrdil i Vatikán. Schůzka se konala v pondělí na stadionu Santiago Bernabeu, kde papež po svém masivním setkání s diecézní komunitou uspořádal řadu dalších setkání. Vše se odehrálo v době pauzy, kterou měl Bad Bunny během svého turné. Foto ze setkání ani téma, které ale jistě bylo božské, nebylo zveřejněno. Tupac Shakur a Snoop Dogg se objeví v nové videohře od Segy s názvem Stranger Than Heaven. Tupac se svolením pozůstalých posmrtně stvární postavu Amaru, Snoop Dogg se zhostí nově vytvořené postavy Orfea a objeví se tam i jeho syn Cordell. Stranger Than Heaven slouží jako historický prequel k dlouhohrající japonské sérii Like a Dragon, dříve Yakuza, a celosvětová premiéra je naplánována na 15. ledna příštího roku. Kapela Suede oznámila deluxe edici svého loňského uznávaného alba s názvem Antidepressants. Antidepressants Expanded vyjde přesně za měsíc 10. července, obsahuje druhý disk s 5 bonusovými skladbami a také třetí disk s demoverzemi všech 11 původních skladeb na albu. Navíc vydali i nový single Emotionally Unavailable.
0: Express FM.